0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Za psa bez evidence bude pokuta. Předposlední část D6 má stavební povolení a fotbalisté před mistrovstvím světa trénují i ve vyhřáté místnosti. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Pištof. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 000 korun. Předposlední část karlovarské dálnice D6 u Žalmanova má stavební povolení. Bagry by se měly objevit během podzimu. Zdržují se ale majetkoprávní přípravy, pokračuje Dušan Valenta.
2: Jde o část dálnice k Varskému letišti. Vznikne 7 km čtyřpruhu, který bude kopírovat stávající hlavní silnici. Pokud všechno klapne, stavět se začne ještě letos. Nicméně přípravné práce jdou pomaleji, než se čekalo. Podle ředitelství silnic a dálnic to může až o rok prodloužit dokončení celé trasy. D6 u Varů by se proto mohla otevřít až v roce 2029.
1: Ovocnáři na Slovensku očekávají rekordní úrodu, a to i přes extrémní sucho a jarní mrazy. Tato sezóna má být výjimečně dobrá, lepší ceny ale Slováci čekat nemohou.
3: Sucho a časté mrazy si vybrali svoju daň v podobe zvýšených nákladov na závlahy a protimrazovú ochranu. Sumy sa pohybujú na úrovni 1000 eur na hektár sadu či poľa. Aj z tohto dôvodu nemôžu Slováci očakávať nižšie ceny za ovocie napriek predpokladanej rekordnej úrode. Tá má podľa odhadov presiahnuť až 50 tón, o 10 viac ako je priemer. Zmeniť to ešte môžu výkyvy počasia, ak by úrodu zničili napríklad silné letné búrky. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Čeští fotbalisté se na vysokou nadmořskou výšku při nadcházejících zápasech mistrovství světa hraných v Mexiku chystají i speciálními tréninky ve vyhřáté místnosti. Novinářům to na základně mužstva v Dallasu řekl obránce Robin Hranáč. Český celek odehraje ve vysokých nadmořských výškách úvodní utkání s Koreou a závěrečný třetí zápas skupiny s Mexikem. V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub, a to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Frontman The Pogues zemřel poklidně v roce 2023. Půjde o živoucí poctu skutečné ikoně, stojí v oficiálním prohlášení. Termín otevření je ale zatím nejistý. V pondělí čekejte jasno až pole jasno, maxima do 28.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4 členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale i klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko vyhrálo arbitráž s GCDK, Salač dojel druhý a Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Česká republika vyhrála arbitráž s francouzskou společností GCDK. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun, uvádí ministerstvo financí. GCDK žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Nigerijská armáda osvobodila 360 lidí. Stovky unesených držela teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zemřely.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 český motocyklový jezdec předčil 24-letého pilota, jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač si vyrovnává v mistrovství světa maximum a připisuje si páté podiové umístění v kariéře. Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu Unisi. Koupit by ho mohl místní prvoligový klub FC Slovan, který na něm hraje své domácí zápasy. Radnice si od případného prodeje slibuje přilepšení rozpočtu o stovky milionů korun. Náměstek libereckého privátora Adam Lehnert říká, že udržování stadionu je pro město příliš nákladné.
2: Fotbalový stadion čeká třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý, a to se bavíme třeba v zádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli vážit tu variantu, prodat ten areál.
1: Záměrem by se mohlo liberecké zastupitelstvo zabývat na svém červnovém zasedání. Pokud by se město na podmínkách s klubem domluvilo, finální rozhodnutí bude na novém vedení Liberce, které vzejde z podzimních komunálních voleb. V pondělí by mělo být jasno až polojasno, maximo do 28.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Night Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4 členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Za psa bez evidence bude pokuta. Předposlední část D6 má stavební povolení a fotbalisté před mistrovstvím světa trénují i ve vyhřáté místnosti. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 000 korun. Předposlední část karlovarské dálnice D6 u Žalmanova má stavební povolení. Bagry by se měly objevit během podzimu. Zdržují se ale majetkoprávní přípravy, pokračuje Dušan Valenta.
2: Jde o část dálnice k Varskému letišti. Vznikne 7 km čtyřpruhu, který bude kopírovat stávající hlavní silnici. Pokud všechno klapne, stavět se začne ještě letos. Nicméně přípravné práce jdou pomaleji, než se čekalo. Podle ředitelství silnic a dálnic to může až o rok prodloužit dokončení celé trasy. D6 u Varů by se proto mohla otevřít až v roce 2029.
1: Ovocnáři na Slovensku očekávají rekordní úrodu, a to i přes extrémní sucho a jarní mrazy. Tato sezóna má být výjimečně dobrá, lepší ceny ale Slováci čekat nemohou.
3: Sucho a časté mrazy si vybrali svoju daň v podobe zvýšených nákladov na závlahy a protimrazovú ochranu. Sumy sa pohybujú na úrovni 1000 eur na hektár sadu či poľa. Aj z tohto dôvodu nemôžu Slováci očakávať nižšie ceny za ovocie napriek predpokladanej rekordnej úrode. Tá má podľa odhadov presiahnuť až 50 tón, o 10 viac ako je priemer. Zmeniť to ešte môžu výkyvy počasia, ak by úrodu zničili napríklad silné letné búrky. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Čeští fotbalisté se na vysokou nadmořskou výšku při nadcházejících zápasech mistrovství světa hraných v Mexiku chystají i speciálními tréninky ve vyhřáté místnosti. Novinářům to na základně mužstva v Dallasu řekl obránce Robin Hranáč. Český celek odehraje ve vysokých nadmořských výškách úvodní utkání s Koreou a závěrečný třetí zápas skupiny s Mexikem. V New Yorku v manhattanské čtvrti West Village se chystá otevření nového baru s názvem Shane McGowan's Pub, a to s plným požehnáním rodiny zesnulého zpěváka. Frontman The Pogues zemřel poklidně v roce 2023. Půjde o živoucí poctu skutečné ikoně, stojí v oficiálním prohlášení. Termín otevření je ale zatím nejistý. V pondělí čekejte jasno až polejasno, maxima do 28.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Thank you.

0: Thank you very much.
1: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4 členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko vyhrálo arbitráž s GCDko. Salač dojel druhý a Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Česká republika vyhrála arbitráž s francouzskou společností GCDko. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun, uvádí ministerstvo financí. GCDko žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Nigerijská armáda osvobodila 360 lidí. Stovky unesených držela teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zemřely.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 český motocyklový jezdec předčil 24-letého pilota, jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač si vyrovnává v mistrovství světa maximum a připisuje si páté podiové umístění v kariéře. Liberec zvažuje prodej fotbalového stadionu Unisi. Koupit by ho mohl místní prvoligový klub FC Slovan, který na něm hraje své domácí zápasy. Radnice si od případného prodeje slibuje přilepšení rozpočtu o stovky milionů korun. Náměstek libereckého privátora Adam Lehnert říká, že udržování stadionu je pro město příliš nákladné.
2: Fotbalový stadion čeká třeba rozsáhlá rekonstrukce trávníků nebo osvětlení, který je dneska dožilý, a to se bavíme třeba v řádech 50-70 milionech. Proto jsme se rozhodli zvážit tu variantu, prodat ten areál.
1: Záměrem by se mohlo liberecké zastupitelstvo zabývat na svém červnovém zasedání. Pokud by se město na podmínkách s klubem domluvilo, finální rozhodnutí bude na novém vedení Liberce, které vzejde z podzimních komunálních voleb. V pondělí by mělo být jasno až polojasno, maximo do 28.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon. 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně. A exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory. Příběhy, které definovaly generace. Časy se mění. Ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindbergh. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No pěkný vám ráno, takhle po ránu, kdy píšeme 8. června. Medard slaví dneska svátek, taky pěvám. A máme Světový den oceánu a Světový den boje proti nádorům mozku. 6. hodina za dveřma, Pišto je tady, tak pěkný ráno.
1: Dobré ráno, to je všechno? Víc tam neřekneš?
0: Víc nemám.
1: No dobře, tak jo, no. A taky narozeniny má... Nebo narodili se v dnešní den třeba klávesák Duran Duran, Nick Rhodes, Bonnie Tyler nebo Milan Broom, který hrál na basu v Olympiku od roku 1975. Přetlak věku dneska hrajou na Střeláku v Praze nebo Inhuman Condition jsou na baráku v Ostravě a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Konflikt v taxiku u Prahy skončil postřelením. Izrael oznámil údery na Irán a dánský fotbalista Eriksen na hřišti opět skolaboval. Střelbou skončil v Poleradech u Prahy konflikt taxikáře se zákazníky. Jednoho z nich odvezl vrtulník se střelným poraněním. Skončil v péči lékařů. Střelec zůstal do příjezdu policie na místě. Zbraň mu policisté zajistili. Nyní probíhají potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností konfliktu. Dálnice D8 bude mít nová svodidla. Oprava začíná právě dnes. Modernizace se dotkne 30 km rychlostního tahu mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová garantuje, že při opravách chtějí zachovat dva pruhy pro každý směr.
3: Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
1: Vedle nových svodidel přibude u D8 také nové systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. Mezi Novou Vsí a Lovosicemi se také vylepší technologie pro řízení a dohled nad provozem. Izrael oznámil v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Ty byly první od uzavření příměří 6. dubna. Teherán je odůvodnil izraelskými údery na Libanon. Spojené státy se snaží dojednat dohodu s Teheránem o prodloužení příměří či trvalém zastavení bojů. Americký prezident Trump tvrdí, že dojednání dohody je blízké.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při včerejším přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Včerejší utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. Europe do toho šlapou. Před vydáním nového alba Come This Madness, které se chystá na letošní září, pustili do světa další klip. Jmenuje se The Cult of Ignorance a má skutečně hvězdné obsazení. Objeví se v něm totiž hodně kamarádů a známých kapely, mezi kterými vyniká třeba herečka Melanie Ackerman, astronaut Christer Fuglsang nebo bývalá světová tenisová jednička a několikanásobný grandslamový vítěz Stefan Edberg. Zkusit najít tyto osobnosti v novém klipu Europe můžete v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru od západu přibývání oblačnosti, maxima až k 28.
0: A k tomu přidáme nějaký silnice. V Liberci, Amperova ulice, máme tam nehodu. Ostrava Orlovská, křižovatka s Kotalovou, osobák s motorkářem.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Bloodhound Gang, 6 hodin 3 minuty, pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A v Praze už se to začíná rozjíždět samozřejmě, ono se to začíná rozjíždět už všude, ale taky samozřejmě začínáme bourat. Rokycansko, příjezd do Mýta od Hloubkova, pozor u čerpačky, havarovalo nákladní auto do lampy. Tady bacha, jinak samozřejmě máte k dispozici i centrálu 605 222 007. A ještě tady mám pozor, poruchaný auto na D11 34. směrem na Prahu.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dek.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
11: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Tak jeden takový to další peklo v podání Metal Festu v Plzni máte za sebou. A ve středu to začíná samozřejmě Rock for People.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ale to ještě bude hodně ve středu, ne?
2: No jasně, no, ale, jasně. Ale taky začíná ve čtvrtek Mundial konečně.
0: A teď si vyber, buď Rock for People, nebo Mundial. Haha, dobré
2: to,
0: ráno.
2: Takhle, ptáš se, kam bych jel, kdyby na to
0: no, jasně.
2: Tak Mundial.
0: Jo, dobře. Hezký ráno.
2: Rock for People je každý rok Mundial. Jednou za čtyři.
0: No jo, dobře, ale tam jsou jiný kapely, že?
2: No to jsou, no. No nic, dobré ráno. Česká republika vyhrála arbitráž s francouzskou společností JCDecaux a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Světové armády by mohly nasadit do boje zhruba 10 000 jaderných hlavic. Uvedl to Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru, který zaznamenal mírný nárůst počtu bojových jaderných hlavic. Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Flavia Tuboli ho porazil 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 a 6-1. Velkou cenu Monaka Formule 1, jež byla na 3/4 hodiny přerušená, vyhrál Ital Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu zvýšil vedení v mistrovství světa.
1: Radio Rock Zone.
0: Jak to řekl krásně Antonelli, jak Ital. Hezký ráno, 6:31.

0: To si jest na Lovosice, 50. kilometr směr Drážďany. Tady osobák s nákladním.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Vypadá to hezky, ale bude se počasí měnit, protože se nám bude opět tak trošičku jakoby ochlazovat. Nicméně dneska bude jasno až polojasno. Odpoledne k večeru může oblačnosti přibývat, ale vysoké teploty 23 až 28 stupňů. Úterek ten bude oblačně až zatažený. Tady samozřejmě déšť nebo přehánky a teploty jenom 17 až 22. I když na Moravě, tam to bude ještě vysoký. Tam do 27.
1: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: No, kde rozhodně nezabloudíte, tak bude jižní spojka směrem na Černý most, protože před sjezdem na Průmyslovou se stala nehoda 3 nákladních aut a dodávky. Takže zdržení už od Spořilova, potažmo tedy už od sjezdu na Krč. Takže připravte se na to, díky tomu, taky díky řidičovi, který mi sem volal do studia. Pojďme dál, Pražský okruh, sjezd na Ořech, 18. kilometr k D1. Tady taky 2 osobní auta. D1 ve směru na Prahu, 187. kilometr, požár vozidla. Takže bacha na to. No a mám tady taky informace, které nám přináší samozřejmě Kuba. Kubo, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze se boudalo na jižní spojce na příjezdu do Štěrbohol od Barandová před nájezdem na Průmyslovou ulici. Postojte si od Záběhlic. V protisměru je už kolona od Věchovic. Na cestě od D8 je tradičně ucpaná Liberecká od Letňan. A kvůli zúžení je zdržení na zhruba 10 minut na ulici k Barandovu do centra před zúžením za sídlištěm. Z Global Assistance, Kuba.
1: To zas bude ráno.
0: Dobrý rok a doprava. To jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu

Dobré Red Sun Racing, 6 hodin 56 minut, pěkný ráno. Medard slaví dneska svátek. Taky občas zastavíte tam, kde nemáte, třeba na soukromém pozemku a vůbec si s tím nelámete hlavu. Tady jeden britský farmář to vyřešil po svým. Auta, který mu parkovali na pozemku, a to i přes prosby, aby tam neparkovali, tak se prostě nasral a pohnojil ty auta. No, chtěl bych v tom jet, no. Tak jdeme dál, tady jsou Rise Against a za chviličku Pišto.

0: Hezky vám ráno a veselý ráno na silnicích. Jižní spojka, připomínám, akorát před sjezdem na Průmyslovou je tam nehoda 3 nákladňáků a dodávky, takže kolona už odkrče. Jedeme dál. Medard slaví svátek, Pešto dorazil. Pěkný ráno.
1: Dobré ráno. Nick Rhodes, klávesák Duran Duran, má dneska narozeniny. Taky Vojta Lanta neboli Karl, dnes už bývalý bubeník Imoria. No a kam dneska za muzikou? V Ostravě na baráku jsou Inhuman Condition a nebo už je po 7, takže stačí. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Děčínem se prohnalo tornádo, Slovensko ve zvyšování platu ztrácí tempo a Zverev je novým králem pařížské Antuky. Meteorologové potvrdili tornádo v Děčíně. Slabý vzdušný vír zasáhl při pátečních bouřkách místní část Binov a zanechal po sobě drobné škody. Podle odborníků vytvořili vhodné podmínky vysoká vlhkost v nižších vrstvách atmosféry, nestabilní prostředí a výrazný střih větru. Svou roli mohl sehrát i členitý terén v okolí Děčína. Odborníci nejprve zkoumali, zda skutečně šlo o tornádo nebo pouze o zvláštní oblačný útvar. Definitivní odpověď přinesl až terénní průzkum. Na Facebooku to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Armáda letos přijala 1400 nových vojáků, postupně tak plní své náborové cíle, to je 1800 za rok a 450 členů aktivní zálohy. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny potřebuje armáda počet vojáků postupně zvyšovat, odvolává se přitom na aktuální dění ve světě. Ministr Zuna tvrdí, že se všem zájemcům snaží být maximálně vstříc.
3: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů.
1: Premiér Andrej Babiš si představuje, že nábor vojáků se do budoucna ještě zrychlí až na 3000 nových profesionálů za rok. Počítá s tím návrh nové koncepce výstavby armády. Slovensko ve zvyšování platů ztrácí tempo, prchají mu jak Češi, tak Poláci či Rakušané. Přestože slovenská vláda schválila prorůstový balík ekonomických opatření, růst zatím nepřinese. Podnikatelé mluví pouze o odstraňování byrokracie, které samo o sobě ekonomiku nenastartuje.
4: Slabý ekonomický rast má Slovensko už posledných 5 rokov. Európu ani susedov nedobieha. Naopak čoraz viac zaostáva. Platy sú totiž nízke, v priemere niečo cez 40 000 korún. V porovnaní s Českom o 8 000 korún menej. A čo je horšie, rastú veľmi pomaly. Česká priemerná mzda sa za rok zvýšila o tretinu viac než slovenská a v Poľsku dvakrát viac. Problémom je aj inflácia. Tá je na Slovensku jedna z najvyšších v Európe. Jozef Balko, Bratislava.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Alexander Zverev je novým králem pařížské Antuky. Německý tenista triumfoval na Roland Garros a získal premiérový Grand Slamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále nasazenou desítku Itala Flavia Cobolliho. V Paříži uspěl na druhý pokus. Předloni nestačil v rozhodujícím boji na Carlose Alcaraze. Španěl letos vítězství neobhajoval kvůli zranění zápěstí. Blink-182 oznámili své první termíny pro rok 2027, kdy vystoupí jako hlavní hvězdy na festivalech Rock am Ring a Rock in Park. A pokud si říkáte, že když už budou v Evropě, mohli by se stavit, uvidíme. Zatím víc termínů tour nezveřejnili. A i kdyby ne, ale Norimberg je kousek, že?
0: Kousek, to je za rohem.
1: Jaké daleko Norimberg, to je 3 hoďky?
0: No, kolem 700.
1: No, tak dobře, tak třeba 5 hodin,
0: no, dobrý.
1: To přijde, no. Dobře, ale furt je to kousek. Dneska jasno až polojasno, k večeru od západu nějaká oblačnost, maxima až do 28.
0: A vy se bavíte, samozřejmě možná mastíte karty v těch kolonách, takže jedeme dál. Připomenu, jižní spojka směr Štěrboholi, u sjezdu na Průmyslovou, dopravní nehoda, je tam dlouhá kolona vozidel. Tak další, osobně auto se Srnou, Litoměřickou, je to před Oleškem, směrem od Hrdel, takže tady bacha. Oprava vozovky bude promíhat na Plzeňsku za Přešínem, směr Nechanice. A ještě tady mám D1 od Prahy na Brno, porouchaný auto na 31. kilometru.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A aby jsme dodali taky nějaký noty, tak bacha. Tarja, Kysáci, k těm budou mít zajímavou informaci. A Stony dáme, In the Stars.

0: Tak jak už jsme mluvili, tak letos opět další ročník festivalu Rock for People. A teď tady mám jednu takovou novinku. Ben Cristoval, my ho nehrajeme sice, ale nevadí. Nedorazí totiž jen s vlastní kapelou, ale v pátek 12. od 15 do 15.45 zahraje přímo na pódium a přizve si i Tommyho Tyera z kapely Kiss a udělali velice dobrý single Bike Rock. Možná si dejte na třeba Music Server nebo na YouTube, určitě se vám to bude líbit. My si dáme teďka něco staršího, Rock and Roll All Night, takže to jsou Kissáci.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Na jižní spojce směr Štěrboholi nespěchejte, tam se zabrzdíte a mám tady informaci o tom, že objízdní trasy už přes Pořilov jsou plný.

0: 7:19, jestli někam spěcháte, tak opatrně koukat před sebe, jestli jedete autem samozřejmě, abyste to dobrzdili. Máme světový den oceánu, světový den boje proti nádoru mozku.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A máme pro vás čerstvý info ze silnic.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na pražském okruhu směr D1 na 18,5 kilometru u Ořecha překáží v levém pruhu nehoda. Zdržte se od Zličína a v protisměru od Vestce. V Praze na jižní spojce do Štěrbohol u Barandová bourala 3 nákladní auta a dodávka. Očekávejte kolonu od Spořilova v protisměru od Černáku. A bouralo se také na Novopatské směr Mladá Boleslav před Satelicemi. Doprava zpomaluje od Kbelské z Global Assistance. Kuba.
0: Kuba, díky. D11,4 kilometr na Prahu v levém pruhu poruchaný auto, takže tady počítejte se zdržením. A trasa z Ústí nad Labem na Děčín u Malšovic je tady taky dopravní nehoda. Zdržíte se nárazově.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
11: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Tak Rolling Stones in the Stars, novinka. No a tohle už je Sting, který vystoupí na 10. ročníku festivalu Metronom Prague. A vy si dneska budete mít možnost někde ve vysílání vyhrát 2 lístky na tenhle festival, který bude na letišti v Letňanech. Tak 7.28.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: No a my si dáme rychlý přehled, samozřejmě 7 hodin 31 minut. Pišto, pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Pražští radní dnes mimo jiné projednají návrh nové vyhlášky o zábavní pyrotechnice, která má dát městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Provoz na letišti v Mnichově byl včera přerušen. Německá média zmiňují možný požár na řídící věži letiště, kde byl cítit zápach kouře. Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech vítězná série tyčkaře Armande Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm až druhý. Chorvatští fotbalisté vyhráli před odletem na mistrovství světa do Zámoří ve Varaždínu nad Slovenskem 2-1. První gól domácích dal 40-letý kapitán Luka Modrić. Ve volbě předsedy klubu Real Madrid uspěl současný šéf Pérez. Členům klubu slíbil přivést trenéra Mourinha. Mandát má do roku 2030.
0: Radio Rock Zone.
1: No a my si dáme Offspring. Za chviličku doprava přibližně za nějakých, já nevím, 5 minutek.

0: vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
1: Něco tě zabírá místo? Odklid to.
0: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
1: Lesmes. Les stres.
2: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za čtyřčlennou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jak veselo máme na silnicích, to už se teď samozřejmě přesvědčíme. Kuba má pro nás info.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze na jižní spojce směr Černý most na příjezdu do Štěrbohol překáží 3 nákladňáky a dodávka po nehodě. Do kolon se dojíždí u Kačerova a v protisměru u Černého mostu. Ucpává se proto také okolí, převážně ve Štěrboholech. A je proto kolona i přes Průmyslovou od Kbelské. A na pražském okruhu u Ořecha směrem od Letice nehoda již nepřekáží. Stále ale počítejte s kolonami od Hřeb a v protisměru od Jesenice. Z Globa Assistance, Kuba.
1: Pozor si dejte z Prahy na Kutnou horu u sjezdu na kolovraty. Tady motorka se srnou, takže tudy opatrně. Na Prahu D1 na vozovce v pravém pruhu sražená srna na 110. kilometru. No a pak tady mám ještě další nehodu a to jsou dvě osobní auta na průtahu Karlových Varů směrem na Ostrov. Je to na sjezdu na Bohatickou ulici.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak zatímco někdo se možná rozjede do Hradce Králové na festival Rock for People, mám tu aktuální informaci, festival je beznadějně vyprodaný, takže lístky už naseženete a jestli to budete kupovat někde na sockách, tak se taky můžete dočkat toho, že nebudete vpuštěni, protože lístky budou falešní. Tak kde ještě lístky jsou a dneska se budou opět rozdávat, tak to je na naší akci Rock Dogs, což je party Radia Rock Zone. Tady budou sice jenom kapely Totální nasazení a potom Portless, ale dneska budete mít zase šanci nějaký ty lístky vyhrát, protože ještě nějaký zbyly. No a co nám zbyl čas teďka? Napište, pěkný ráno.
1: Dobré ráno, no ono už moc nezbylo, ale na to, abychom si řekli, že na Střeláku dneska v Praze hrajou Přetlak věku a Freak You, na to čas vždycky máme. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Klokan v Plzni zranil ošetřovatelku. V Praze otevírá největší dobíjecí stanice elektromobilů a fotbaloví fanoušci skupují letenky do Mexika. Klokan vážně zranil ošetřovatelku v plzeňské zoo. Na místě museli zasahovat záchranáři. Asi 80 kg vážící zvíře mělo ženu nejprve nečekaně srazit na zem a poté do ní kopat. Ošetřovatelka utrpěla v horní části těla hluboké tržné rány. Útoky klokana na člověka jsou výjimečné. Obvykle se stávají v situacích, kdy se zvíře cítí ohrožené nebo brání svoje teritorium. Poslední vážný případ se stal loni v malé zoologické zahradě v americkém státě Jižní Karolina, kde ubil k smrti jednoho z majitelů areálu. Jako zbraň používají klokani především ostré drápy a silné nohy. Elektromobily dostávají v Česku čím dál větší péči. Například v Praze začíná fungovat jedna z největších dobíjecích stanic u nás. Najednou se v ní může dobíjet přes 160 vozů. Adam Čičák z pražské energetiky nám řekl, že i při plném vytížení takzvaného hubu se nemusí lidé bát, že by to rozvodná síť nezvládla.
3: V případě, že se všichni připojí, ten řídící systém dává přednost samozřejmě budovám, pak se omezují AC dobíjecí stanice, kterých je tady nejvíc, a v případě, že už by bylo odepnutých moc dobíjecích bodů, tak se začnou regulovat ty neveřejné dobíjecí stanice. A v případě, že by byl průšvih v síti, tak se začnou regulovat veřejné dobíjecí stanice.
1: Nabíjecí stanice se nachází v pražské Libni nad hotelem Olympic u lesoparku Krejcárek. Většina míst slouží zaměstnancům pražské energetiky. Pouze dvě stanice může využít veřejnost. Inspiraci z obří stanice ale můžou čerpat nabíječky po celém Česku. Počet mrtvých po zemětřesení na filipínském ostrově Mindanao roste. Podle místních úřadů zemřelo 8 lidí a víc jak 200 je zraněných. Několik budov se zřítilo. V oblasti jsou také výpadky elektrického proudu. Americké, indonéské či filipínské úřady vydali výstrahu před vznikem vlny tsunami. Lidem proto doporučili evakuovat se do vyšších pater či vnitrozemí. Později filipínské úřady uvedly, že na 6 stanicích vlny tsunami zaznamenali. Největší z nich měla výšku 1,5 metru.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V tuzemském vyhledávání letenek teď dominuje Mexiko. Důvodem je nadcházející fotbalové mistrovství světa. Právě v Mexiku odehraje naše reprezentace 2 zápasy v základní skupině turnaje. Nejčastěji se fanoušci chystají na šampionát vyrazit ve větších skupinách. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci letenek. Daniela Chovancová z Kiwi.com potvrzuje zvýšený zájem o zápasová města našich fotbalistů.
4: Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než 5x vyšší než ve stejném období loni. Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden.
1: Mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech začíná 11. června. Naši fotbalisté turnaj rozehrají o den později zápasem proti Korejcům. Europe do toho šlapou. Před vydáním nového alba Come This Madness, které se chystá na letošní září, pustili do světa další klip. Jmenuje se The Cult of Ignorance a má hvězdné obsazení. Objeví se v něm totiž hodně známých kapely, mezi kterými vyniká třeba herečka Malin Ackerman, astronaut Christer Fuglsang nebo bývalá světová tenisová jednička a několikanásobný grandslamový vítěz Stefan Edberg. Zkusit najít tyto osobnosti v novém klipu Europe můžete tradičně v rokových zprávách na rok. Dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru od západu oblačno, maxima do 28.
0: Už se těším, až tady za sebou takový ty zprávičky, že koupil někdo letenku do Mexika a ona nebyla. Jedeme dál, pojďme na dopravní informace. Mám tady pro vás něco, takže bacha na to, furt se něco děje. Komplikace, ta jižní spojka před Danovým mostem, tam 3 nákladňáky a dodávka, bacha na to. U Hradce Králové za Svinary směrem na Běleč nad Orlicí 3 osobní auta. No a 2 osobní auta, na místě jsou záchranné služky, to je na Havlíčkobrodsku na silnici 3. třídy v Volichově. I tady opatrně.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: 8 hodin 5 minut, tak pěkný ráno.

0: Tak John Jett, Black Hearts. No, máme za sebou plzeňský jeden festival, teda Metal Fest. No a samozřejmě předtím se tady taky samozřejmě koncertovalo extra. To byly Sabatoni. My si dáme jejich poslední novinku a to je single Yamato. Nicméně, jak tady vidím, Bloodfest nějakým způsobem odhalil ten jednodenní festival a dal line-up už ven. Takže, jak tady mám Biffy Clyro třeba 19.40, Primal Scream 20.50. No možná se taky těšíte.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale to až 27. června. Tak my se teďka pojďme podívat na dopravu, jak to vidí v tuhle chvíli Kuba, samozřejmě poví sám. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Bouralo se na dálnici D4 na příjezdu do Prahy od Příbramy na 7,5 km za Jílovištěm. Kolona má přes 4 km. V Praze na jižní spojce směr Černý most na příjezdu do Štěrbohol překáží 3 nákladňáky a dodávka po nehodě. Do kolon se dojíždí u Kačerova a v protisměru u Černého mostu. Ucpaná je proto i průmyslová ulice od Hloubětína. A v ulici na Vackově na Žižkově srazlo osobák chodce. Projíždíte kolem opatrně. Z Global Assistance Kuba.
0: Dneska ty bouračky jsou tak maximálně na trojku, takže další 3 osobní auta v sobě v Čimické ulici, je to na křižovatce s Těšickou, tam bacha. Výjezd z Jaroměře směrem na Hradec Králové, tady bude probíhat oprava vozovky, takže očekávejte omezení. No a kvůli požáru křoví je uzavírka na dálnici D46 částečná, je to na 32. kilometru, takže tam počítejte možná trošičku zdržení. A ještě tady mám jednu informaci na Klatovsku mezi Olšany a Milčicemi. A probíhá taky oprava povrchu vozovky.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na 2 stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
5: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host v pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

A tak jak jsem před chvíličkou mluvil o tom, že Youngblood už má definitivní plán, tedy Fairplane, tak samotné vystoupí od 22 hodin. Jinak samozřejmě na stránce bloodfest.com a 27. června v Hradci.

0: ACDC za chvilku, ale nejdřív Flash.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Česká republika vyhrála arbitráž s francouzskou společností JCDECO a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Světové armády by mohly nasadit do boje zhruba 10 000 jaderných hlavic. Uvedl to Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru, který zaznamenal mírný nárůst počtu bojových jaderných hlavic. Izrael oznámil údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Velkou cenu Monaka Formule 1, jež byla na 3/4 hodiny přerušena, vyhrál Ital Kimi Antonelli. Pilot Mercedesu zvýšil vedení v mistrovství světa.
1: Radio

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tupolevova ulice v Čakovicích, odbočka na Kosteleckou, tady bacha, je to ve směru do centra, havaroval tady motorkář, jsou tu záchranáři a policie, takže omezení provozu. Havlíčko-Brodsko, bacha, na výjezdu ze Šlapanova na Smilov, havaroval pracovní stroj, takže tady taky opatrně. A dvě osobní na Orlicko-Ústecku mezi Chocní a Mostkem.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Koukám na počasí, dneska teploty poměrně vysoký, když to tak přeskočím a podívám se do toho čtvrtka, tak tam počasí teda poměrně takový jakoby chladný, 17 až 21 na tu naši party, ale myslím si, že nám to vadit nebude. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polujasno. Nejsou tady hlášeny nějaký přehánky, ale všechno se může ve čtvrtek změnit. No nic, máme pondělí, jak bude dneska, teploty poměrně vysoko, 23 až 28, jasno až polujasno.
0: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za čtyřčlennou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.
1: A festivalu bude přibývat, my jsme si před chvíčkou jen byli hlavy, ale proč ne, tady je zombie, teda výborná věc, teda to je pravda. A pak si dáme, vrátíme se zpátky trošku, Aerosmith, 8.42.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na my se zase jdeme podívat mezi řidiče, jak to vypadá aktuálně, samozřejmě zjišťoval Kuba. Hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze zůstává silný provoz kvůli ranní špičce. Nehoda 3 nákladňáků a dodávky z rána překáží na jižní spojce směr Černý most před Průmyslovou. Postojíte si v koloně od Kačerova, v protisměru je fronta od Černého mostu. A ucpaná je proto i D1 od Modletic. V Čakovicích na Tupolovově ulici za odbočkou z Kostelecké do centra boural motorkář. A ucpaná je tradičně i centrální část města. Z Global Assistance, Kuba.
1: A ještě v Koblisích Trojská před odbočkou na Zenklovu havarovala 2 osobní auta. Je tady silný provoz, omezení provozu, počítejte s tím. Poruchaný osobní auto vás bude brzdit trošičku na D5 na 11. kilometru ven na Plzeň. No a pozor, ve Znojmě Sokolská ulice na křižovatce F.J. Karý. Tady havarovala 2 osobní auta. Hradec Králové, třída SNP a křižovatka bratří Štefanů, osobní auto, pardon, autobus srazil chodce. Jsou tu záchranáři.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Potisk, trička, byla, CZ. Skonto nábytek.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
11: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.

0: Lesbians, no a 8 hodin, no vlastně 9 hodin je tady. Medard slaví dneska svátek, říká se Medard nebo Kápě 40 dní kape, uvidíme. Světový den oceánu, no a samozřejmě i v další vysílací hodině muzika. Ozzy Osbourne, dáme Stone Sour, Davida Bowieho. Pěkný ráno, pište.
1: Dobré ráno, tak nevím jestli 40 dní, ale rozhodně od zítřka nějaký deštíky očekávejte i ochlazení. Dneska si ale ještě užijte slunečno a vedro, nebo vedro, teplo. Buster Daddy dneska v Roxy v Praze večer a ještě přihodíme jednu pozvánku, ta bude třeba do Ostravy, na baráku zahrajou Inhuman Condition. A teď už všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kauza falešných posudků může otevřít desítky rozhodnutých případů. Izrael oznámil údery na Irán a dánský fotbalista Eriksen na hřišti opět skolaboval. Desítky poškozených lidí požadují nový soud, a to kvůli posudkům od lékařů, kteří po jejich expertíze zadržela policie. Dva lékaři z pražské ústřední vojenské nemocnice měli vypracovat desítky posudků ročně. Vyšetřovatelé ale zmapovali jen několik případů. Zvláštním policistům přišlo, že dlouho naráželi na podezřelé případy, ve kterých lidé vyvraceli to, co udělali. Přitom se ale odvolávali na svůj zdravotní stav za pomoci posudků ze stejného oddělení psychiatrie. Zpravodajský server iDnes.cz píše, že v jednom případě měl muž chtít vrátit vilu, kterou dříve převedl svým dětem. Důvod převod domu prý podepsal v Mánii kvůli své údajné bipolární poruše. Další se chtěl vyhnout nástupu do vězení kvůli sebevražedným sklonům, tedy ve stavu, který neumožňuje výkon trestu. Právě potvrzení o duševních problémech od znalců mělo hrát klíčovou roli při rozhodování úřadů a vést i k zastavení trestního stíhání. Za posudky měl stát primář psychiatrie v ústřední vojenské nemocnici Vlastimil Tichý a také šéf stejného oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí Ilja Žukov. Dálnice D8 bude mít nová svodidla. Oprava začíná právě dnes. Modernizace se dotkne 30 km rychlostního tahu mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová garantuje, že při opravách chtějí zachovat dva pruhy pro každý směr.
3: Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
1: Vedle nových svodidel přibude u D8 také nový systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. Mezi Novou Vsí a Lovosecemi se také vylepší technologie pro řízení a dohled nad provozem. Izrael oznámil v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Ty byly první od uzavření příměří 6. dubna. Teherán je odůvodnil izraelskými údery na Libanon. Spojené státy se snaží dojednat dohodu s Teheránem o prodloužení příměří či trvalém zastavení bojů. Americký prezident Trump tvrdí, že dojednání dohody je blízké.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při včerejším přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Včerejší utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. Blink-182 oznámili první termíny pro rok 2027, kdy vystoupí jako hlavní hvězdy na festivalech Rock in Ring a Rock in Park. A pokud si říkáte, že když už budou v Evropě, mohli by se stavit i u nás, uvidíme. Zatím víc termínů tour nezveřejnili. Dnes by mělo být jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, maxima do 28.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tady doprava stále ještě hustá na jižní spojce směr Štěrboholi, takže tam nám to stojí i na dálnici D1 na příjezdu do Prahy, takže tam pevný nervy. V dobré vodě u Českých Budějovic, Mládežnická ulice, havarovala tam 2 osobní auta. Bruntál, Ruská ulice na křižení s Jesenickou, osobní auto s nákladním. No a ještě se vrátíme na Českokrumlovsko mezi Plešovicemi a Srdínem, osobák s dodávkou.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: Doprava celá celkem hustá teda, no kdy to samozřejmě bude trošku volnější, no uvidíme, pracujeme na tom, že jo. 8.05.

0: Tak doufám, že máte příjemnou pohodu při pondělku. Ano, tak máme 8. června. No a před námi další muzika. Tak jsem pro tuhle tu chvíli vybral Davida Bowieho. A věcičku s názvem Space Oddity.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Tak se jdem projet, co vy na to?
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak informace má Kuba.
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. Stále čekejte problémy v Praze, například na Liberecké směrem do centra. Za sjezdem na Bulovku došlo k nehodě, kolona se táhne od Letňan. Ucpaná je také ulice Povltavská směrem do Blanky. Stále čekejte problémy po dopravní nehodě osobáku s nákladňákem na jižní spojce směrem Černý most před sjezdem na Průmyslovou ulici. Kolona aut se táhne od Spořilova a v protisměru od Černého mostu. A ucpaná je také cesta na Smíchov od jižní spojky od Krče přes Barandovský most po tunel Mrázovka. Z Global Assistance, Kuba.
0: Tak my se teďka přesuneme jinam, protože těch problémů je docela dost i mimo. Přidám Prahu, Podolské nábřeží u Podolské vodárny směrem z centra, dvě osobní auta. Ale bacha si dejte na D6 na Karlovy Vary, tady mezi 0. 43. kilometrem a zase zpět. Bude probíhat sečení trávy, takže možný omezení provozu. No a teďka pojďme dál, tedy Brno, úvoz. Je to na úrovni parku Hradu Špilberk. Došlo tady ke střetu dvou osobních aut, takže omezení provozu. A z Frýdku místku, Panská ulice, tady mám informaci, Nové Dvory, dvě osobní.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A vypadá to, že dneska užijeme sluníčka, ne že ne, asi to bude poslední den, protože od zítřka je tady ochlazení, takže dneska jasno až polojasno, 23 až 28. A když jsem řekl ten zítřek, tak skutečně bude tomu tak, v Čechách to bude 17 až 22, Morava Slezsko ještě do 27, ale tím to vlastně končí, protože středa už bude mít teploty pouze do 15, maximálně 19 stupňů.
1: Radio Rock Zone. Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz. Skonto nábyte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Pojďme jdem se podívat na silnice, jak to vypadá.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A silný provoz zůstává stále na jižní spojce, směr Štěrboholy, tam bacha, dořešuje se tam dopravní nehoda na Lanovém mostě. Na Pražském okruhu za odbočkou na Strakonice, je to 11 km směr k letišti, blokuje dopravní nehoda provoz. A je tady přerušovaná kolona, už sahá až od odbočky na Jesenici. D1.

0: Říkám, začátek týdne, ty kluby jsou poměrně prázdný, takže samo sebou budeme hledat dál. Teď už další muzika, Dropkick Murphys.
1: Radio Rockzone. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skin Dead, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Kabáti a za chviličku Tomáš s vámi už. 9.48. Pozorně poslouchejte, protože tady bude další jedna z těch posledních výzev.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jak získat lupení na ten náš parník. Tak pojďme dál, pojďme dál. Radotín, ulice Navýšence, u náměstí Osvoboditelů, dvě osobní auta. Brněnsko, nájezd na D52 v Modřicích, dvě osobní auta. A ještě v Rokycanech, Šťahlavská, na křižovatce s Mokroužskou, probíhají práce údržby. Takže vyjeďte opatrně.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No a my se taky podíváme na počasí, dneska to ještě bude tak nějakým způsobem pražit, pak se bude ochlazovat, takže nic se na tom nemění, že dnes očekáváme jasno až polojasno, s teplotami 24 až 28 stupňů.
1: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Mr. White na Radio Rock Zone 10 a přesně pondělí 8. června, krásný ráno, nebo vlastně spíš už dopoledne vám přeje Tomáš Frede, je tady se mnou Pišto, je to jeho.
1: Dobré, pravé, no už dopoledne.
0: Je to tak.
1: Chtěl jsem říct, že má dneska narozeniny,
0: řekneme
1: ale...
0: si to za hočku.
1: Možná. Přetlak věku dneska na Střeláku v Praze.
0: Cítím každý den.
1: Pro naplaveniny na Střelečáku. Ty říkáš Střelečák nebo Střelák?
0: Já neříkám nic, já vůbec nikdy jsem tam třeba byl naposled.
1: To vlastně nevíš, kde to je, viď?
0: No.
1: No, tak mezi Újezdem a Národním divadlem.
0: Ano,
1: no?
0: Díky, tak teď už trefím.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Konflikt taxíku u Prahy skončil postřelením. Lotyšsko vyhlásilo poplach a Zverev je novým králem pařížské Antuky. Silbou skončil v Poleradech u Prahy konflikt taxikáře se zákazníky. Jednoho z nich odvezl vrtulník se střelným poraněním. Skončil v péči lékařů. Střelec zůstal do příjezdu policie na místě. Zbraň mu policisté zajistili. Nyní probíhají potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností konfliktu. Pokračujeme aktualitou. Lotyšsko vyhlásilo letecký poplach u hranic s Ruskem. Podle mluvčího armády do jeho vzdušného prostoru pronikl z ruského území nejméně jeden dron. Slovensko ve zvyšování platů ztrácí tempo. Prchají mu jak Češi, tak Poláci či Rakušané. Přestože slovenská vláda schválila prorůstový balík ekonomických opatření, růst zatím nepřinese. Podnikatelé mluví pouze o odstraňování byrokracie, které samo o sobě ekonomiku nenastartuje.
3: Slabý ekonomický rast má Slovensko už posledných 5 rokov. Európu ani susedov nedobieha. Naopak čoraz viac zaostáva. Platy sú totiž nízke. V priemere niečo cez 40 000 korún. V porovnaní s Českom o 8 000 korún menej. A čo je horšie, rastú veľmi pomaly. Česká priemerná mzda sa za rok zvýšila o tretinu viac než slovenská a v Poľsku dvakrát viac. Problémom je aj inflácia. Tá je na Slovensku jedna z najvyšších v Európe. Josef Bálko, Bratislava.
2: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Alexander Zverev je novým králem pařížské Antuky. Německý tenista triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. V Paříži uspěl na druhý pokus. Předloni nestačil v rozhodujícím boji na Carlose Alcaraze. Španěl letos vítězství neobhajoval kvůli zranění zápěstí. Jestli vám v kinech utekl Spasitel, dneska si ho můžete vychutnat ve stylovém pražském kině Pilotů. Jde o sci-fi dobrodružství s Ryanem Goslingem v hlavní roli. Víc už poví Saša Ptáčková.
4: Ryland Grace je osamělý muž uprostřed vesmíru, který má zachránit svět.
5: You're a great scientist, Dr. Grace. And a great human being. The world is counting on you.
4: Jenže háček je v tom, že trpí výpadkem paměti. Tuší, že dlouho spal a až se mu začnou vracet vzpomínky, možná zvládne i svou misi splnit.
6: His planet's dying too. We're here for the same reason. Grace Rocky saves stars.
1: Dnes by mělo být postupně polojasno, pak postupně dokonce i oblačno, aby zítra, ale to už se dozvíme později. Ne, maxima do 28.
0: To se dozvíme později. Byl jsi někdy na festivalu Metronom?
1: Jo.
0: Kdy? Loni? Předloni? Předloni?
1: To díl, čeče. Byli tam... Kesejbien tam byli. Tenkrát mi vyprávěli kluci, co to dělali, že v Rideru mají, že chtějí kočkolit, aby... A oni si řekli jako na co oni... Oni si přivezou kočky nebo co? Ne, oni normálně si dali kočičí záchutky na kraj pódia, aby kdyby během vystoupení potřebovali, aby prostě nechceli z pódia, ale chceli do toho kočkolitu.
0: Nekecej!
1: Takhle hustý.
0: Konečně praktická kapela. No vidíš to, letos tam teda nejsou a koukám, že jsou tam třeba pánové Nick Cave, taky Sting, Tom Odell.
1: A ten Nick Cave je tam sám nebo se špatným semenem?
0: Jo, se špatným semeníkem, and the bad seeds, takže pardon, no, takhle to je úplně, ale třeba taky Manic Street Preachers koukám. No a hromada dalších. Pokud se nepletu, tak festival slaví 10 let, člověče, bych možná řekl. Nevím, každopádně informace zásadní je ta, že v tuhletu hodinu dáme soutěž. No a dáme soutěž o lupeny na festival Metronom Prague. Mám pro vás tedy vstupy na tenhle ten pražský festival, veliký festival, kde tedy, jak už jsem řekl, letos Ku příkladu zahrají Manic Street Preachers, Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Tom Odell a hromada of Monsters and Men, vida, hromada dalších prostě. Metronom Prague, mám pro vás lupeny za nějakých 20 minut, na to skočíme, buďte ready, než se tak uděje, dáme si třeba Ospring.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, my se nejdřív podíváme v rychlosti na situaci v dopravě, a to v té pražské, kterou sleduje Kuba. Nazdar, Kube.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. Stále čekejte komplikace po dopravní nehodě v Praze na jižní spojce směr Černý most před nájezdem na průmyslovou ve Štěrboholech. Očekávejte zdržení v koloně od Spořilova a také od D1 od Průhonic. Popojíždí se také v tunelech Blanka na cestě ze Smíchova už od David až po výjezd do Nové Polotavské. Po nehodě je omezený provoz na Holešovičkách do centra za Bulovkou, zdržíte se tam kolama 5 minut. A na pražském okruhu se popojíždí například mezi Jesenicí a Vestcem a i na výjezdu na Chomutov před exitem na letiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info, číslo jsem ke mně do studia 255 700 707. Já tady mám lupeny na festival Metronom Prague, jenom trošku upřesním, ty lupeny mám na nedělní program, kde ku příkladu vystoupí Sting, tedy je to to jediné, co mi tu zbylo. Festival se bude konat na letišti v Letňanech 19. až 21. června, číslo jsem ke mně do studia 255 700 707, tedy chcete vidět mimo jiné Stinga na festivalu Metronom Prague, a tedy během toho nedělního programu, volejte právě teď.
0: Rock a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone rozdává.
1: Ano, rozdává, a pro tentokrát rozdává lupeny na Metronom Prague, přesněji na neděli 21. června, kde mimo jiný zahraje i Sting. Já už mám na telefonu volajícího. Halo, slyšíme se?
10: No, slyšíme se, tady Tomáš.
1: Tomáši, prosím tebe, byl jsi někdy v minulosti na festivalu Metronom?
10: Byl jsem tam jenom jednou.
1: Takže, a kdy, prosím tebe, loni nebo před, už je to díl?
10: No to už je trochu díl asi, no.
1: Jasně, takže už je nejvyšší čas to tam zkontrolovat znova. Já ti držím palce, moje soutěžní otázka zní takto. Kolikátý ročník festivalu Metronom Prague je před námi? Chceš možnosti?
10: Tak jestli můžu, poprosím.
1: Tedy, ano, určitě. Za A je to letos 5. ročník, nebo za B je to 8. ročník, a nebo za C letos Metronom Prague oslaví 10. ročník, tedy 10 let festivalu Metronom Prague.
10: Tak já zkusím, můžu to Cčko?
1: Tedy myslíš si, že mají letos kulatiny, tedy 10. výročí. No, já když jsem poprvé tady s Pištem ve zprávách oznámil, že mám lupeny na festival Metronom, tak jsem se vlastně prořekl, protože jsem řekl, že letos festival Metronom bude slavit a bude slavit 10. narozeniny. Takže máš pravdu, je to tak. Já ti gratuluju, vydrž mi na telefonu.
10: Ano, vydržím.
1: Skvělý, a další dobrá zpráva je, že soutěžíme i v následujících dnech, tedy upozorním, lupeny mám jen na neděli 21. června, i tak je to krásný nabitý program, mrkněte na to, tedy lupeny na Metronom Prague, budeme o ně soutěžit zase zítra. Zpátky do muziky, dáme si Pretty Reckless.
0: Novinka, exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, dáme rychlou dopravu. Praha, Poděbradská ulice před odbočkou na Průmyslovou směrem do centra havarovala dvě osobní auta. Počítejte se silným provozem a se zdržením tedy. V Podbabské ulici taktéž v Praze směrem z centra bourala dvě auta. Projedete jedním pruhem. No a do Třetice Praha, Dejvice ve Václavkově ulici havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením, místo je průjezdný. S opatrností.
0: Radio Rock Zone.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco ti zabírá míst.

0: Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.piráti44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, ještě jedna rychlá. V této hodině v Plzni v Karlovarské ulici u křižovatky s ulicí Karolíny Světlé je vozovka uzavřená z důvodu požáru domu, prosím pěkně. Na dálnici D1 177. km ve směru na Prahu dejte pozor na poruchaný osobní auto na krajnici.
0: Rádio Rock Zone.
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
8: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.

0: Sorry, Marfíci, ale potřebujeme ten čas, protože minulou hodinu jsme to nezvládli připravit. Páč, dnešní rubriku tedy, kdo má narozeniny, je jako teda našláplá, musím říct. Jo. Musím říct, že opravdu potřebujeme co nejvíc času, takže pojďme rovnou do toho a krásný dopoledne vám přejeme. Ladíte rádio Rockzone, Tomáš Frede taky, piš to, pojďme na to.
1: Te vidět, ty mě nechceš pustit ke slovu, abych neopravil to tvoje, my jsme nezvládli, že?
0: Dobře, tak já, Mišák mě jsem prostě pustil tak, později. Tak,
1: nebuďte slušný, řekněte jména. No, Tomáš, Frede to nezvládne.
0: Mišákovi už všechno trvá, ostatně má na to věk.
1: To je pravda, no. Tak kdo má dneska narozeniny?
0: Tak sleduj.
1: Tak ty vypneš Dropkick Murphys a pustíš tohle?
0: Jako Pony Tyler, děláš si ze mě prdel?
1: Ej taky.
0: Co by za to Murphys dali, kdyby jim byla ochotná zahostovat písni? Lol, každopádně! Fool's Lullaby. Pony Tyler, ano, legenda. Tam bude určitě bůrec, já říkám silný ročník 1955.
1: A já říkám, že Bonnie Tyler se narodila v dnešní den v roce 1950, pozor na to, zase byl by 51.
0: No tak je o něco prostě starší, než jsem si myslel. Každopádně, přejeme všechno krásný, můžeme jít dál?
1: Můžeš.
0: Jo, než si začneš tady zase hrát nějaký hry na mobilu. To už je dobrý, ne? To už je jako docela cool.
1: To je dobrý, no.
0: Mě to teda dalo trošku práci, protože jsem si říkal, jsem Fred, jasně znám, pak jsem si uvědomil, že vůbec nic neznám, až na písničku Stars. Znáš ještě něco od Simple Red?
1: Ne.
0: Myslíš si, že to znamená jako jednoduchá červená? Červená?
1: No to minimálně.
0: Jo, ale ono to je simply jako s tvrdým, takže ne simple.
1: To je jedno.
0: To je jedno, prostě my si tu angličtinu umíme tak trošku přizpůsobovat.
1: Já ostatně budu dnes ještě hovořit o Europe. Což je, ty lano, ale tvoje lano, řekněme.
0: Jasně. Dobrý, no. Každopádně já tam znám jenom, ne Hutchence, to jsem si vždycky pletl, ale Hucknell. Hucknell? A nevím přesný.
1: To já bych třeba nedal, to jsi
0: dobrý. Jo, já si právě pletu s Michaelem Hutchencem a tohle je Michael Hucknell.
1: Nebo... No ty si pleteš i Nexis, Synexes, že jo? To víme.
0: Synexes. Hele, tak je to tak?
1: Je to Mick Hucknell, fakt,
0: Mick,
1: že jo?
0: Mick, no, vidíš, jsem říkal Mike, něco takového. Je tam šestka?
1: Jo.
0: 1960 je 60.
1: 8.6.
0: No,
1: aha. Tak kolik teda?
0: No, 60.
1: Tak řekni, no dobře, no, 8.6.1960, fakt, že jo?
0: Uhuhu.
1: Nerozhodil jsem tě.
0: Krásný, no tak všechno krásný. Pojďme dál. No, Duran, naprostá krásnost. Není to tak dávno, co tady? Nebyli tady? Neměli
1: tak,
0: tu koncert?
1: Ale víš co, to je relativní. Pro někoho je to dávno, pro někoho ne.
0: Vole, já myslím fakt, že...
1: Já nevím, kdy tu byli, no, tak co ti mám na to
0: pocit,
1: říct?
0: Že jsem si říkal, že mě mrzí, že jsem tam nebyl. Tak prosím tě, kdo z Duran?
1: Já ani nevím, kde jsem byl v sobotu.
0: To není Durex, ale Duran, no?
1: Duran, Nick Rhodes přece.
0: Rhodes? Jak se to píše?
1: Rhodes.
0: Takže myslíš si, že je to ten vynález legendárních Rhodes klavíru nebo piana?
1: A kdyby to bylo Rhodes, asi tak ne. Je to cestář a ještě brácha Randyho Rhodese, ne, vole.
0: Přesně tak. A co tam je v těch Duran?
1: Klávesák.
0: Tam je, ale... On si prostě vymyslel svoje vlastní klávesy, tak legendární Rhodesy.
1: To je snad, jako, tam je každý klávesák,
0: ty brďo,
1: ne?
0: Tak je tam určitě taky šestec? Kromě 8.6.
1: Ano.
0: Tak 1960, mohl by v Nirváně to těžko, 1961.
1: No jako, pokud může být v Nirváně Petsmír, nebo mohl být, tak by tam vlastně klidně mohl být tak trochu i Nick Rhodes.
0: On by stejně díl nevydržel.
1: To je pravda.
0: Tak kolik?
1: Klávesák Duran se narodil v dnešní den v roce 1962.
0: A o jednu. Jsem 61, že? Nevadí, všechno krásný, tak pojďme teďka do mýho. Jako když bičem mrská. Haló? Vlastně, bohužel musím říkat můj bývalý kolega z kapely, ale samozřejmě velký přítel doživotní, jinou možnost nemá. Už jsem mu psal ráno a řekl jsem mu, tak tě vítám v klubu těch, co jedou takzvaný pátý gumy.
1: Jo, no jo.
0: No jo, my jsme s Karlem jenom o měsíc a 4 dny. Je to snad jediný datum z mých přátel, který si pamatuju, 8.6.1986.
1: Dobře, ty.
0: Tady Karl slaví narozeniny, ano, můj bubeníček někdejší z kapely Morium. Už jsem mu přál, všechno krásný, taky jsem mu připsal, že dárek už si nadělil, přijde mu v říjnu, víc říct nemůžu, no.
1: No takhle, já myslel, že dárek, že odešel z vaší kapely.
0: Ne, to si ne, jo, to si taky nedělil sám, no to je pravda.
1: Vlastně no. Už se tě dvakrát dokázal zbavit. Jednou, když tě opustil v lavici na základní škole a šel nějakou jinou.
0: Jo, takhle, to
1: jako
0: ne.
1: Jinou školu.
0: Počkej, já myslím, že narážíš na legendární historku, kdy jsem takhle po XT přišel na zkoušku a tam byly v rohu zbalený amáty a já říkám, ty vole, ty jsi uklízel? A on ne.
1: Koupil jsem si sonory.
0: Ne, a on řekl, já už to nechci dělat.
1: No, to dobře dělá.
0: Tak jsem se rozbrečel, utekl jsem a pak můj táta volal jeho tátovi a oni to za nás domluvili. No. To
1: ale tuhle storku jste bez tak okopírovali od Foo Fighters, od Nathan Mendla.
0: No a tam si nevolali fotři.
1: No to ne, no.
0: Hele, další, co odešel.
1: Tak Karle, všechno.
0: Hele, další, co odešel hrát.
1: No to od tebe.
0: Všichni už.
1: Hele, já jsem sobotu moderoval tady Úklad na akci.
0: Nekecej.
1: A tam hrála kapela, já jsem teda poprvé zkazil její název, ale to je jedno.
0: Nevadí.
1: Jistý je, že to byli 4 kluci.
0: Jsem tě říct, jak se jmenovala, ty asi nevíš, že jo.
1: Nízká úroveň. Hele, ale oni měli 9 bývalých členů.
0: Fuj. A proč, co si mohl zkazit na názvu nízká úroveň, ty vole?
1: Nějak jsem si, ve Vsetíně byla kapela Vysoké napětí a já jsem řekl, nízké napětí.
0: Doufám, že jsi neprohodil Vysoká úroveň.
1: A ne, to neboj.
0: No a teď už pojďme do toho hlavního, není ano.

0: Tak to je prostě, hele, to je jeden šláger za druhým. A kdo, prosím tě, z legendárních Olympik?
1: Co potom?
0: Je to žijící člen kapely Olympik?
1: Co tě potom?
0: Aha.
1: No. Tak já nevím, ale víš co, já ti něco řeknu. On se narodil 8.6., no, tedy v dnešní den, ano? V roce 1951. Tak a ty mi řekni, kdo to je.
0: No jasně, to je pan Broum. No proto, pan Broum, Milan Broum, baskytarista Olympik.
1: Tady budeme řešit basáky nebo co?
0: No ale tohle je pan Broum.
1: No dobře, no, tak jo.
0: A je to on?
1: No je to on.
0: No, samozřejmě, protože Django je starší, myslím. Petr Janda je dokonce nějaký 40.
1: Já máš pravdu,
0: no. No tak panu Broumovi samozřejmě pevné zdraví. Já ho mám dávno pasovanýho na jednou z nejsympatičtějších lidí. Vzpomínáš, když jsme ještě dělávali televizi?
1: Pamatuju, pamatuju.
0: Jak jsme měli na rozhovoru, to byl tak milej pán.
1: Je to tak.
0: Že věřím, že je nadále milý.
1: Žádný nerudnej dědek jako my dva.
0: Třeba si ho sem někdy dostanem na rozhovor, já budu jedině rád. No a tak máme to všechno.
1: Tak jdeme na všechno podstatný, co se děje. Na něco na chytu.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kramný opět požádal soud o obnovu řízení. Armáda letos přijala 1400 nových vojáků a fotbaloví fanoušci skupují letenky do Mexika. Petr Kramný žádá opět o obnovu řízení. Týká se případu vraždy manželky a dcery během dovolené v Egyptě. Dostal za ně 28 let vězení. Odsouzený vrah podal návrh u krajského soudu v Ostravě už po třetí. První žádost společně se svojí advokátkou Janou Rejškovou stáhli. Druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Toto rozhodnutí později potvrdili i soudy vyšší instance. Armáda letos přijala 1400 nových vojáků. Postupně tak plní své náborové cíle, to je 1800 za rok a 450 členů aktivní zálohy. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny potřebuje armáda počet vojáků postupně zvyšovat. Odvolává se přitom na aktuální dění ve světě. Ministr Zuna tvrdí, že se všem zájemcům snaží vyjít maximálně vstříc.
3: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů.
1: Premiér Babiš si představuje, že nábor vojáků se do budoucna ještě zrychlí až na 3000 nových profesionálů za rok. Počítá s tím návrh nové koncepce výstavby armády. Počet mrtvých po zemětřesení na filipínském ostrově Mindanao roste. Podle místních úřadů zemřelo 8 lidí a více jak 200 je zraněných. Několik budov se zřítilo, v oblasti jsou také výpadky elektrického proudu. Americké, indonéské či filipínské úřady vydali výstrahu před vznikem vlny tsunami. Lidem proto doporučili evakuovat se do vyšších pater či vnitrozemí. Později filipínské úřady uvedly, že na 6 stanicích vlny tsunami zaznamenali. Největší z nich měla výšku 1,5 metru.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V tuzemském vyhledávání letenek teď dominuje Mexiko. Důvodem je nadcházející fotbalové mistrovství světa. Právě v Mexiku odehraje naše reprezentace 2 zápasy v základní skupině turnaje. Nejčastěji se fanoušci chystají na šampionát vyrazit ve větších skupinách. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci letenek. Daniela Chovancová z Kiwi.com potvrzuje zvýšený zájem o zápasová města našich fotbalistů.
4: Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než 5x vyšší než ve stejném období loni. Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden.
1: Mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech začíná 11. června. Naši fotbalisté turnaj rozehrají o den později zápasem proti Korejcům.

0: Jenom do toho šlapou před vydáním nového alba Kam jsme dnes, které se chystá na září, pustili do světa další klip. Jmenuje se The Cult of Ignorance a má skutečně hvězdné obsazení. Objeví se v něm totiž hodně kamarádů a známých kapely, mezi kterými vyniká třeba herečka Melin Ackerman, astronaut Christer Fuglsang nebo bývalá světová tenisová jednička a několikanásobný grandslamový vítěz Stefan Edberg. Zkusit najít tyto osobnosti v novém klipu Europe můžete v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte slunečno, postupně od západu oblačno, maxima 28.
1: Řekni tu svoji teorii s názvem Europe.
0: Teď jsem to říkal už.
1: Jo, aha, dobrý.
0: Dvakrát dokonce.
1: Jo, aha. Dobře, dobře. Tak já řeknu zase ale úplně jinou věc. Krom toho, že si Europe dáme, jakožto novinku, pecku s názvem One on One, dáme si taky trošku jinou pecku, respektive jednu z nich. Vy to musíte poznat, to tak teď jsem to řekl tak kostrbatě, že bych si jednu fláknul. Nic, vezmu to z jiného konce. Mám pro vás poslední lupeny na náš rockzone večírek, na party rády a rockzone s názvem Rock Dogs, který se bude konat tedy už tady ten týden. Je to čtvrtek, viď? Mi to tady někdo zase smazal. Na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce. No a váš úkol, jak uzmout lupeny na tenhle ten mejdan, kde zahrajou taky totální nasazení, a nebo Portless, bude zkrátka jednoduché. Jakmile jednu z těch kapel uslyšíte v našem éteru, já tedy prozradím, že už v této hodině, ať už to budou Totáči nebo Portless, zkrátka zavolejte. Číslo sem ke mně do studia je 255 700 707, tedy 255 700 707, a lupeny jsou vaše. Takže jakmile uslyšíte Totáče nebo Portless v našem vysílání v této hodině, volejte 255 700 707 a lupeny letí k vám.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.21, tohle byly totáči, tady totální nasazení, my se podíváme na situaci v dopravě s Kubou, čau.
2: Čau Tome, hezké dopoledne. Stále zůstává po ranní nehodě omezený provoz na jižní spojce na Černý most na příjezdu do Štěrbohol. Očekávejte přerušované kolony od Spořilova a také od D1 od Čestlic. Zdržíte se i v tunelech Blanka před výjezdem do Nové Polotavské. Doprava vázne na cestě ze Smíchova od Břevnova. Kolem 5 minut se popojíždí na Vlznově ulici před muzeem z Holešovic a doprava vázne také na Bělohorské před Vypichem směr Řepy. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info, my už si dáme tady avizovaný nový Europe One on One pecku.
0: Radio Rock Zone.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
9: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Mr. Clapton na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: V tuhle chvíli už 23 stupňů, skoro jasno, tedy nádherně. Se dnešek bude jasný, polojasný večer, bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat, maxima mezi 24 až 28 stupni. V noci to klesne na nějakých 18 až 13, takže úplně v pohodě. No a zítřek bude spíše oblačný, zatažený zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojedinělé na jihovýchodě a východě území místy i bouřkami. Teploty 17 až 22, ve východní polovině 22 až 27 stupňů.
1: Radio Rock Zone. Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před 12. hodinou ještě jedna rychlá doprava, pojďme se na to podívat. V Praze v Davidském tunelu ve směru na Troju havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, doprava tam zpomaluje. Ve Šerobárově ulici u nemocnice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. V Podbobské ulici směrem centra bourala dvě auta, projedete jedním jízdním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Skonto nabité.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
9: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Jo, Youngblood, kterého samozřejmě můžeme také připomenout, že ty brďo, já nevím, snad týden po Rock for People, Bloodfest, nebo 14 dní, co já vím, každopádně je to ještě v červnu na témže místě, tedy Park 360, line-up už je dávno zveřejněný, stage budou tři, dokonce snad i časový harmonogram, zkrátka všechno je ready, no v hlavní roli Youngblood, tedy na svém festivalu a jeho historicky druhém ročníku u nás v České republice, konkrétně v Hradci Králové, to je úžasný. My vám přejeme krásný pravý poledne, dobrou chuť
1: a, dobrou pět.
0: A k tomu dobrý slech.
1: A pěkný světový den oceánů.
0: Aha, no vidíš to?
1: Byl jsi někdy,
0: to vidím.
1: Byl jsi někdy u oceánu?
0: Ne, u oceánu ne a hrozně bych chtěl.
1: Tak to se tě vlastně ani nebudu ptát, jestli se s něm koupal, jestli u něj asi nebyl.
0: Tak nějak jako nejde. No. Co ty?
1: Já.
0: Ty jsi byl?
1: Ano, 1. ledna 2025 jsem se koupal v Atlantiku.
0: Jaký to bylo?
1: Studený.
0: Jo.
1: A...
0: Říkají to lidi, proto mě to vlastně ani tak nemrzí.
1: Ale relativně jsem jako vystřízlivil tím.
0: Jo, tak...
1: To víš, takhle po Silvestru to.
0: No jo, tak to chápu. No,
1: jako ne, že bych tam les jako nějaký úplně nadojenej, ale no. Víš, takový ten ranní zbytkáček tam jako nějaký byl. No, jo. No, kam dneska za muzičkou? V Roxy, Backstardary a nebo, ať už je popolední, jdeme na všechno podstatné, co se děje, nebo rychle? Hlej.
0: Jo, takhle, promiň, no, já teď čuju na ty Blink My IT tu. Tak to bylo asi v Roxy příští rok.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nad delegací summitu NATO zůstávají otazníky. Izrael oznámil údery na Irán a dánský fotbalista Eriksen na hřišti skolaboval. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se dnes zúčastnil.
3: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
1: Vláda se s prezidentem pře o složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Dálnice D8 bude mít nová svodidla. Oprava začíná právě dnes. Modernizace se dotkne 30 km rychlostního tahu mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová garantuje, že při opravách chtějí zachovat 2 pruhy pro každý směr.
4: Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
1: Vedle nových svodidel přibude u D8 také nový systém nouzového volání, který nahradí současné zařízení. Mezi Novou Vsí a Lovosecemi se také vylepší technologie pro řízení a dohled nad provozem. Izrael oznámil v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Ty byly první od uzavření příměří 6. dubna. Teherán je odůvodnil izraelskými údery na Libanon. Spojené státy se snaží dojednat dohodu s Teheránem o prodloužení příměří či trvalém zastavení bojů. Americký prezident Trump tvrdí, že dojednání dohody je blízké.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při včerejším přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Včerejší utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. Blink-182 oznámili své první termíny pro rok 2027, kdy vystoupí jako hlavní hvězdy na festivalech Rock in Rio a Rock in Park. A pokud si říkáte, že když už budou v Evropě, mohli by se stavit, uvidíme. Zatím více termínů tur nezveřejnili. Ale klidně to řekni, co jsi tady utrousil před zprávama, teďka už to bude jako mít i návaznost.
0: Vůbec nevím, co jsem trousil, já tady sleduju.
1: No, řekl si takový, no, tak to oni budou asi i v Hradci.
0: No, tak no. Jasně, tak umíme si to trošku no, spočítat,
1: samozřejmě,
0: že
1: je
0: jo.
1: Logický, no.
0: Každopádně registroval jsi tady, doufám, ten případ, jak ta paní dostala pokutu za to, že při řízení držela v pravý ruce telefon, i přesto všechno, že ruku neměla. A na policistu ukázala pouze, no, Tak ty nečetl si to? Doporučuji vám, mrkněte na to, je to na Novinkách, hele, a on jí tady prej ještě říká, odpřísáhnete to Bohu. Proto použil obrat hand to God, což v doslovném překladu znamená ruku k Bohu. Řidička Kathleen tedy opět zvedla pravou ruku a odpřísáhla to. Tu druhou ruku, řekl policista. Pardon, je to takový pitomý humor, ale teda Polda byl neoblumnej. No, někdy i prostě jasný důkaz nestačí.
1: Jak se říká, černý humor je jako ruce, no? Co je?
0: Tak to dořekni. Černý humor je jako ruce.
1: No buď je máš, nebo ne?
0: Jo.
1: Dneska čekajte, polojasno, postupně k večeru od západu oblačno, ten neznáš?
0: Ne.
1: Ne, to ještě měl paní říct, tady ten vtipek. Maxima do 28, no, víš, jakou barvu klavíru měl?
0: Nech toho, dobře. Hanost. Tak, dobrou chuť právě samozřejmě taky, jestli si dáváte, jsou tu 90-kový, nebo polední 90-ky, tedy 90-ková muzika, dáme si třeba No Doubt, dáme si taky Apollo 440.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.23, co se dopravy týče na dálnici D1 na 99. kilometru směrem od Brna na Prahu. Dejte pozor na nepojízdný autobus odstavený u Krajnice. Praze 5 v Pekařský ulici u křižovatky s Chmelařskou. Tam se střetlo osobní auto s motorkářem. Počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qrticket.cz.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Radio Rock Zone.
9: Radio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, jdem se na to opět podívat. Dejte pozor. V Praze v Radimově ulici u křižovatky s Patočkovou srazilo osobní auto koloběžkáře, tak je tam nějaké omezení na pražském okruhu na 59,5 km směrem na Barandák. Stojí v levém pruhu porouchaný osobní auto, kolona se netvoří. No a jedna D1, 64. km ve směru do Prahy narazila dodávka do svodidel. Doprava tam zpomaluje.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco tě zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od 0,5 m2. Přístup 24 hodin denně. 3 lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
0: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 3:15, poslední rychlá doprava v téhle hodině. Na trase z Mělníka na Slaný před obchvatem Velvar blokuje provoz dopravní nehoda. Před místem se vytvořila asi kilometrová kolona. No a v Praze v Bubeneckém tunelu směrem na Břevnov stojí v pravém pruhu osobní auto. Po nehodě zdržení je zatím minimální.
0: Radio Rock Zone.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Pištovi, oblíbení kysáci na rádiu Rockzone. Vteřiny zbývají do 13. hodiny. Hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede a jisto jistě Pišto, protože teď po kysácích ho má ještě hezčí zdar.
1: Je to tak, dobré, pondělí.
2: No,
1: zdar.
2: No,
1: pondělí. Co by si chtěl? Jasně, krásné, pravé, rané, poctivé, nefalšované, tradiční a tak dál odpoledne. Backstory dneska v Roxy v Praze, večer samozřejmě, nebo pokud jste v okolí Ostravy, tak na baráku máte Inhuman Condition a další party. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pražští radní schválili vyhlášku o pyrotechnice, Trump předčasně odešel z rozhovoru a Zverev je novým králem pařížské Antuky. Vedení Prahy souhlasilo s návrhem nové vyhlášky o zábavní pyrotechnice, která dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Dnes s ní souhlasili radní s tím, že finální rozhodnutí ale bude na zastupitelstvu. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Americký prezident utnul rozhovor pro stanici NBC. Moderátorka Velkrová zpochybnila jeho tvrzení o zmanipulovaných volbách. Trump zopakoval své přesvědčení, že současné primárky v Kalifornii i prezidentské volby v roce 2020 považuje za zmanipulované. Velkrová požadovala důkaz. Na to prezident reagoval, že se stačí dívat a poslouchat, což moderátorka za důkaz nepovažovala. Trump označil její pořad za skorumpovaný a odešel. Ovocnáři na Slovensku očekávají rekordní úrodu, a to i přes extrémní sucho a jarní mrazy. Tato sezóna má být výjimečně dobrá. Lepší ceny ale Slováci čekat nemohou.
4: Sucho a časté mrazy si vybrali svoju daň v podobe zvýšených nákladov na závlahy a protimrazovú ochranu. Sumy sa pohybujú na úrovni 1000 eur na hektár sadu či poľa. Aj z tohto dôvodu nemôžu Slováci očakávať nižšie ceny za ovocie napriek predpokladanej rekordnej úrode. Tá má podľa odhadov presiahnuť až 50 tón, o 10 viac ako je priemer. Zmeniť to ešte môžu výkyvy počasia, ak by úrodu zničili napríklad silné letné búrky. Jozef Balko, Slovensko.
3: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Alexander Zverev je novým králem pařížské Antuky. Německý tenista triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. V Paříži uspěl na druhý pokus, předloni nestačil v rozhodujícím boji na Carlose Alcaraze. Europe do toho šlapou. Před vydáním nového alba Come This Madness, které se chystá na září, pustili do světa další klip. Jmenuje se The Cult of Ignorance a má skutečně hvězdné obsazení. Objeví se v něm totiž například herečka Malin Ackerman, astronaut Christer Fuglsang nebo bývalá světová tenisová jednička Stefan Edberg. Zkusit najít tyto osobnosti v novém klipu můžete v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte polojasno, k večeru od západu oblačno, maxima do 28.
0: To je jasný, díky moc, krásný odpoledne ještě jednou. Připomínám, že i v tuhletu hodinu, pakliže uslyšíte pecku buď od totálního nasazení, nebo Portless, tedy jedné z těchto dvou kapel, tak volejte 255-700-707 a vaše lupeny jsou doma. Abych tak řekl. Tedy samozřejmě připomínám, že lupeny se týkají naší party, naší akce Rockzone Cargo Gallery, tedy Smíchovská náplavka už ve čtvrtek právě s těmito kapelami. No a lupeny mohou být vaše. Pakliže uslyšíte jednu z těchto kapel v této hodině, totální nasazení nebo Portless, 255 700 707, volejte hned.
3: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Portles na Rádio Rock Zone, my si dáme jednu dopravu v třetí hodině na Kbelský ve směru na Hloubětín, za sjezdem na Prosek bourala dvě osobní vozidla, blokované jeden jízdní pruh, kolona má téměř 1 kilometr, v Ostravě v ulici k Vidralinám se srazila dvě auta, dejte pozor, no a na dálnici D46 na 30,5 kilometru ve směru na Brno stojí na vozovce porouchaný vozidlo, dáme si Black Label Society.
0: Rádio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
6: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
7: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
6: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
7: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
6: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Pojďme tomu mrknout, při pondělku toho zas tak moc není, ale přece jenom něco v síti uvízlo a Praha, Roxy, Baxter Dury a MMNK, jestli se to vyslovuje nějak jinak, tak nevím. Na Střelečáku, tedy Střelecký ostrov, Přetlak věku a Free Q, no a v ostravském baráku Inhuman Condition, Ashen Tomb a taky Dead Carnage. Já už mám pro vás Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone.
2: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Poučím se s vámi, ode mě je to pro dnešek všechno. Od 14 s vámi Šimon Kalousek, no a my si to dáme zase zítra o 9. raní. Do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak ke 13. hodině a 59. minutě nás tady na rádiu Rockzone hudebně doprovodila kapela Blur se svým songem 2, nebo chcete-li speckou, která se jmenuje Song 2. V tuhle chvíli vás každopádně po víkendové přestávce opětovně od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, přeju pohodový pondělní odpoledne, dneska je 8. červen 2026. Medardové mají svátek, tohleto jméno je spojený samozřejmě i s nějakým tím deštěm, shodou okolností, myslím, že o tom bude i mluvit Sašenka ve zprávách. No a zároveň máme taky Světový den oceánů a Světový den boje proti nádorům mozku, kdybyste to náhodou nevěděli. No tak už Sašenka se mnou ve studiu, tak pojďme rovnou na zmiňovaný zprávy, ahoj.
1: Ještě bych se tady mohla šáhnout
0: pro ke ten stropu, správný mikrofon,
1: pro ten
0: ano.
1: Správný mikrofon. Říkala jsem si, že mi tady něco chybí, čau, hezký odpoledne. Je to tak, Medardovi se budeme za malou chvíli věnovat ve zprávách, ještě předtím se ale pozveme za muzikou, přestože se toho moc neděje, však je taky pondělí, všichni jsou unavení z víkendových koncertů, ale tady u nás v Praze na Střeleckém ostrově přece jenom stateční přetlak věku a taky Freeway Q, pravděpodobně tedy. V Praze v rok si potom Baxter Dury. No a když se podíváme na počasí, tak dneska v noci teploty okolo 18 až 13 stupňů pod mrakem. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno, sem tam přehánky nebo déšť, k ránu budou srážky četnější. No a zítra teploty do 22. Ale víc za chviličku, teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Medard přinese jen polovinu slibovaných dešťů. Izrael oznámil údery na Irán a fotbaloví fanoušci už vyhlížejí začátek šampionátu. Evropská komise uzavřela předběžný přezkum k dostavbě Dukovan. Dnes to potvrdila. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky jaderné elektrárny postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by došlo k porušení unijních pravidel. Medardovy pranostiky se obvykle vyplní jen z půlky, prohlásil to krušnohorský pozorovatel počasí Rudolf Kovařík. Původní říkanka přitom zní Medardova kápě 40 dní kape. Pršet by mělo začít už dnes v noci. Podle Kovaříka s námi ale deště vydrží jen polovinu předpokládaného času.
3: Máme takzvaného klasického 40-dního, pak je takový takzvaný malý Medard a ten nás patrně čeká. Je skutečně jenom poloviční a není tak urputný v těch deštích, to znamená, že ne každý den prší, ale může se tam objevit i sluníčko.
1: Teď meteorologové slibují deště od dnešního večera až do příštího pondělí. Teploty nám tento týden srazí citelně dolů. Nejchladněji má být ve středu, kdy můžou klesnout až ke 14 stupňům. Izrael oznámil v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Ty byly první od uzavření příměří 6. dubna. Teherán je odůvodnil izraelskými údery na Libanon. Spojené státy se snaží dojednat dohodu s Teheránem o prodloužení příměří nebo trvalém zastavení bojů. Americký prezident Trump tvrdí, že dojednání dohody je blízké.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa.
4: Sportu zdar a nočně rannímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B spíše sporadicky v čase ranních fotbalových duchů také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. A potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se ale asi bude střídně. Mnozí potom míří do práce.
1: Blink-182 oznámili své první termíny pro rok 2027. To totiž vystoupí jako hlavní hvězdy na festivalech Roma Rock Am Ring a Rock in Park. A pokud se říkáte, kdy už budou v Evropě, tak to ještě není jasné. Více termínů koncertů totiž zatím nezveřejnili. to bude s počasím vypadat zítra? Pojďme se na to podívat konkrétně. Čekáme oblačno až zataženo zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný dešť nebo přehánky. Ojediněle na jihovýchodě a východě území i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. No a denní maxima 17 až 22 stupňů, na východě potom i k 27.
0: Tak to byly zprávy od Sašenky, já za ně děkuju. Po 14. hodině si tady zahrajeme Blackwell Brides, Alanis Morissette a na úplný úvod hodiny to budou Linkin Park, Rollin.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární kapela Nazareth, rok 1982 a hitovka Dream On právě teď na Radio Rock Zone. Dream On.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přesně tak, jdeme se podívat na silnice, 14 hodin 20 minut, no a začneme jako vždycky tady v Praze. Lenko, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na východní a Štěrboholské spojice popojíždí kolona od Černého mostu do Štěrbohol za sjezd na Štěrboholy a Počernice kvůli dopravní nehodě. Nehoda komplikuje dopravu také v Běchovicích, Českobrodské ve směru do Kolína za sjezdem na východní spojku. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju, já nicméně Prahu ještě doplním. Přímo v centru na Karlově náměstí se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu, a v Cíglerově ulici u křižovatky se Slévačskou srazilo osobní auto chodce, provoz je částečně omezený, kolona se zatím netvoří. V Českých Budějovicích pozor, v ulici Generála Píky před křižovatkou s nádražní směrem do centra, tam se srazilo osobní auto s motorkou a zablokovaný je jeden jízdní pruh, zdržíte se tam v dlouhý koloně, a v Liberci v Burianově ulici došlo ke srážce osobního auta a chodce, počítejte s omezením, na místě zasahují záchranáři a policie. Čekají nás Iron Maiden a taky novinka od kanadských Nickelback, Bones for the Crows.
1: Radio Rock Zone. Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc hezky česky. Více na penny.cz.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
7: S Rock Zonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
8: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Depešáce, živák, I feel you na rádiu Rockzone. Tak přátelé, už se nám to blíží, řeč je samozřejmě o party rádia Rockzone Rock Dogs, neboli náš velký rockzone večírek, který proběhne už tenhle ten čtvrtek 11.6. na lodi Cargo Gallery tady v Praze na Smíchovský náplavce. Vstup na loď bude už od 6:30 o hodinu později, to znamená od 7:30 postupně zahrajou kapely Totální nasazení a potom Portless. Připomínám, že lístky na tuhle akci se nedají koupit, my tady máme pro vás k dispozici poslední kousky, no a o dva lupeny na tuhle akci na náš rockzone večírek si zahrajeme i během mojí dnešní vysílací směny. Pravidla jsou tentokrát trošku jiný, nemám tady pro vás žádnou soutěžní otázku záludnou, nic takového. Je to daleko jednodušší, pokud z našeho vysílání uslyšíte jakoukoliv pecku, buď od Totálního nasazení, nebo od Portless a zavoláte mi, tak kdo to stihne jako první, tak dva lupeny jsou jeho. Takže připomínám ještě jednou, poslouchejte pozorně dnešní vysílání rádia Rockzone, no a ve chvíli, kdy uslyšíte jakoukoliv píseň od Portless nebo od Totálního nasazení, vemte telefon, zavolejte mi a kdo z vás bude první tady na drátě, tak dva lupeny na party rádia Rockzone jsou jeho. Každopádně my se teď jdeme podívat na počasí.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Aktuální teploty v Česku okolo 26 stupňů, k tomu na většině území polojasno. Začne se to v noci na zítřek už malinko kazit, protože podle předpovědi čekáme v noci oblačno až zataženo. Ojedinělé taky v Čechách přehánky nebo déšť. Noční teploty 18 až 13. Zítra v úterý přes den oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě jeden rychlej pohled na dopravu v téhle hodině, než si tady ve tři dáme další zprávy se Sašenkou. Aktuálně mám z Česka hlášený dvě nehody na Kladensku. Pozor na nájezdu od Slaného na obchvat města, tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte s omezením. A na Karlovarsku v Ostrově v Průmyslové ulici havaroval osobák s motorkou. S opatrností je místo nehody průjezdný.
0: Rádio Rock Zone.
2: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
3: Něco tě zabírá místo? Odklid to.
2: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
3: Lesmes. Les stres.
0: Zažijte léto na horách v Dachsteinvest. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachsteinvest najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu od poslech Toma Fredeho na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

0: Tak Oasis a jejich klasika Wonderwall na rádiu Rockzone. 15 hodin přesně, přátelé, to je ta chvíle, kdy vás od mikrofonu opětovně zdraví Šimon Kalousek. Je tady se mnou už taky Sašenka nachystaná na další zprávy a jenom připomenu, že dneska během mojí vysílací směny tady máme v nabídce dva lupeny na náš Rockzone večírek, který proběhne už tenhle ten čtvrtek 11. června na lodi Cargo Gallery tady na Smíchovský náplavce v Praze. No a pravidla jsou tentokrát velice jednoduchý, jakmile v našem vysílání uslyšíte jakoukoliv pecku od totálního nasazení nebo od Portless, tedy od kapel, který na našem rockzónním večírku vystoupí, tak mi hnedka zavolejte, no a kdo z vás bude jako první, tak lupeny jsou jeho. Každopádně teď už konečně Sašenka, dávám jí slovo, pojďme na zprávy, ahoj.
1: Děkuji mnohokrát a pevně doufám, že se na Cargo Gallery společně uvidíme. Já už teď koukám na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Teploty zůstanou ještě poměrně vysoko, okolo 18 až 13 stupňů, jinak pod mrakem, někde i polojasno. A zejména v Čechách se od západu ojediněle vyskytnou přehánky nebo déšť, kránu budou srážky četnější, však je taky dneska medarda. Zítra teploty poklesnou na 17 až 22 stupňů maximálně, čekáme převážně zatažené, občas nějaký déšť. Řekneme si víc za malou chvíli, no a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Penny Market zaplatí za alkoholový prohřešek. Český řidič přejel v Bavorsku cyklistu a Guns N' Roses nechtěně zaplavili internet. Česká obchodní inspekce dala Penny Marketu nejvyšší možnou pokutu. Obchodní řetězec zaplatí 1 milion korun za to, že opakovaně porušoval zákaz prodeje alkoholu mladším 18 let. Šlo o období od loňského února do loňského dubna. Obchod v 7 případech alkohol prodal figurantům ve věku 15 a 16 let. Pokutu udělal jeho moravský a zlínský inspektorát. Mluvčí řetězce agentura ČTK napsala, že takový prodej alkoholu považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Řetězec prodal mladistvým alkohol v polovině kontrolních případů. Ve všech si prodávající doklad totožnosti vyžádali. Alkohol prodali bez toho, aby předložený doklad zkontrolovali. Dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem čeká oprava. Bude se týkat tří asi nejzničenějších úseků v délce 21 kilometrů. Z velké části se podle zjištění naší západočeské zpravodajky Kláry Fajstové odehraje o prázdninách.
3: Hezký den, jako první se firmy pustí do bezmála 10-kilometrového úseku mezi sjezdy Ostrov u Stříbra a Heřmanova Huť ve směru od Rozvadova na Prahu. Práce by měly začít už v červnu a omezení jsou plánována ještě na září. Nový asfaltový povrch dostanou i mosty. Od srpna do listopadu by se opravy měly dočkat i oba směry dálnice mezi Sulkovem a Nýřany, tedy 2x 5,5 kilometru. Rekonstrukce bude celkově stát přes miliardu korun.
1: Český řidič nákladního auta dnes v Bavorsku usmrtil cyklistu. Na křižovatce zastavil na červenou. Když naskočila zelená, při odbočování muže přehlédl. Cyklista těžkým zraněním na místě podlehl. Informuje o tom na svém webu bavorská policie. Podle ní 57-letý Čech utrpěl šok, kvůli kterému skončil v péči zdravotníků.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V tuzemském vyhledávání letenek teď dominuje Mexiko. Důvodem je nadcházející fotbalové mistrovství světa. Právě v Mexiku odehraje naše reprezentace dva zápasy v základní skupině turnaje. Nejčastěji se fanoušci chystají na šampionát vyrazit ve větších skupinách. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci letenek. Daniela Chovancová z Kivikom potvrzuje zvýšený zájem o zápasová města našich fotbalistů.
4: Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než 5x vyšší než ve stejném období loni. Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden.
1: Mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech začíná 11. června. Naši fotbalisté turnaje rozehrají o den později zápasem proti Korejcům. Welcome to the jungle. Guns N' Roses nechtěně zaplavili internet. Na sítích se totiž objevil dosud nezveřejněný dokumentární film o kapele nazvaný Perfect Crime. Ten vznikl během jejich slavného turné Use Your Illusion v letech 1991 až 1993. Obsahuje kromě jiného také materiál ze zákulisí a záběry z koncertů, které zatím nikdo neviděl a možná ani neměl. Jsou mezi nimi i záběry z divokých aftershow. Z původně 90-minutového filmu se na internetu objevil 38-minut dlouhý sestřih. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Tak co čekáme zítra, co se počasí týče? Převážně oblačno, zataženo zpočátku v Čechách, během dne i jinde občasný déšť nebo přehánky, ojediněle na jihovýchodě a východě území i bouřky. No a později odpoledne a večer budou srážky v Čechách ustávat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na východě i 27 stupňů.
0: Tak já moc Sašence děkuju za zprávy, no a my si pojďme zase po 15. hodině něco zahrát, třeba Roberta Plenta, anebo na úvod hodiny Horký žeslíže a Silný refrén, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Black Sabbath ještě s Ozzy Osbornem, rok 1976, album Technical Ecstasy a pecka She's Gone právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No, nejvyšší čas podívat se znovu na silnice 15.23, no a Lenka nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. V Cíglerově ulici u křižovatky se Slevačskou srazilo osobní auto chodce. Provoz je částečně omezený, kolona se ale netvoří. Na Karlově náměstí došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut, počítejte s omezením provozu. Kolona popojíždí na východní a Štěrboholské spojce od Černého mostu do Štěrbohol. Autspana je Novopatská ve směru z Černého mostu do Letňan. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. Aktuálně pozor taky v Teplicích v ulici U Císařských lázních. Bourali tam dvě osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. V Moskevské ulici bouralo osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři a projíždí se taky jedním pruhem. V Český Třebových v Podbranské ulici havaroval osobák, nehoda je se zraněním a provoz je částečně omezený. A velký pozor taky na Bruntálsku, a to konkrétně v Krnově, křižovatce Revoluční a Nádražní ulice, kde srazilo osobní auto chodce, došlo tam taky ke zranění, počítejte s omezením provozu. Tak všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez podobných komplikací. Já taky ještě jednou připomenu, že dneska v mojí směně vysílání Rádia Rockzone tady mám pro vás dva lupeny na náš velký rockzónní večírek, který proběhne už tenhle ten čtvrtek 11.6. na lodi Cargo Gallery tady na Smíchovský náplavce. No a k tomu, abyste ty lupeny získali, tak je to velice jednoduchá cesta. Jakmile uslyšíte z našeho vysílání buď to Totální nasazení nebo kapelu Portless, tady jednu z kapel, který tam na našem rockzónním večírku zahrajou, tak mi hnedka zavolejte. No a kdo se dovolá jako první, tak lupeny jsou jeho. 255 700 707, připomínám číslo sem do studia.
1: Radio Rock Zone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na qr.cz.

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
10: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.
11: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Tak já na malou chvilku přeruším naše vysílání. Radio Rock Zone, kdo je na druhém konci drátu, ahoj.
1: Ahoj, tady Majtko.
0: Majkle, prosím tě, já se jenom zeptám, proč pak mi voláš sem do studia?
1: Ale před chvilkou si říkal, že když uslyším z rádia totální nasazení, tak mám zavolat a vyhraju lupeny.
0: No je to přesně tak, lupeny máš tady. Takže já ti gratuluju, máš je tady u nás, ale aby to nebylo úplně tak easy, tak já se tě jenom tak zeptám pro zajímavost, jestli už jsi někdy byl na nějakém rockzónním večírku, na nějakém našem koncertě, co jsme pořádali.
1: Už jsem byl, co jste byli v Lucerna Music Baru.
0: Lucerna Music Baru, na Rock Overdose a tak dále, no super. No a prosím tě, kdyby jsi směl vybrat totální nasazení anebo Portles, kterou z těch kapel preferuješ, nebo obě na stejné?
1: Jsem pankáč, takže totální
0: takže
1: nasazení.
0: Takže totáče, jasně, tak ty tam zahraju jako první Portles dneska potom. No a poslední věc, koho vezmeš sebou, protože lupeny jsou dva?
1: To ještě budu muset zjistit, ale určitě někoho vemu.
0: Tak jo, tak mi prosím tě vydrž na drátě, aby jsme se domluvili, jak si lupeny převezmeš, no a vzhledem k tomu, že jsme to táče takhle přerušili naším telefonátem, tak si pojďme dát teďka hezky pěkně celý. Takže zatím ahoj a gratuluju.
1: Super, díky moc.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak jak už Sašenka zmiňovala ve zprávách, při pondělku se toho, co se týče koncertů, většinou moc neděje a Dnešek není výjimkou. Každopádně tady v Praze

0: CZ v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Rainbow za pár minut a předtím taky švédský Sabaton The Incredible Soldier.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 16. hodina, další zprávy se Sašenkou. Teď ovšem ještě Lenka, která nám řekne, jak to aktuálně vypadá s dopravou v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. V Liberecké ulici ve směru na Letňany na úrovni Nového Střížkova bourala dvě osobní auta. Začíná odpolední špička kolony v Kbelské ve směru do Letňan od Hloubětina i od Novopatské od Satelic. Pomalu se jede také na východní Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. A popojíždět budete i v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky. V Českých Budějovicích v Dobrý vodě v Lázeňské ulici havarovaly dvě osobní auta, dávejte tam pozor. Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovém pod Radoštěm u Zašové v omezení bourala dvě osobní auta. Kolony se táhnou z obou směrů a dávejte aktuálně taky velký pozor ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na úrovni čerpací stanice MOL směrem centra. Dva osobáky v sobě blokují jeden jízdní pruh a kolona tam má skoro 1 kilometr.
0: Radio Rock Zone.
3: Potisk trička, byla bel CZ.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
7: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Aerosmith, sa pecka z roku 1993. Amazing na rádiu Rockzone. Tak za pár vteřin je tady 16. hodina, přátelé, což znamená, že vás opětovně z moderátorský židle zdraví Šimon Klausek, pohodový pondělní odpoledne, a to s datem 8. června 2026. No a než si tady zahrajeme nějakou další muziku, pojďme dát taky další zprávy. Sašenka je tu, ahoj.
1: Je to tak, ahoj, krásný odpoledne, ano, a už se koukám, kam bych vás mohla pozvat za muziku. Pravda, moc se toho neděje, je pondělí, dokonce ani René Trossman dneska odpočívá. No ale na Střeláku tady v Praze přece jen nějaká muzika, můžete si užít Přetlak věku nebo Free Q, jestli to čtu správně. No podíváme se samozřejmě i na počasí, dneska v noci už čekáme nějaký přehánky, zataženou oblohu, někde i polojasno. A zejména v Čechách, tedy od západu ojediněle přehánky nebo déšť k ránu, budou srážky četnější a noční maxima 18 až 13 stupňů. Zítra se nám ochladí jen na 17 až 22 a opět čekáme nějaký déšť, možná i zabouří. Víc řekneme za chviličku po zprávách, pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Prezident Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště v Rudné u Prahy, a Irán oznámil zastavení útoků proti Izraeli. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se dnes zúčastnil.
3: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
1: Vláda se s prezidentem složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda dnes nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Policisté pátrají po 35-letém vězni Robertu Lakatošovi. Minulý týden ve čtvrtek odešel z nestřeženého pracoviště v Rudné u Prahy. Muž podle policistů není nebezpečný, trvalé bydliště má v Kolíně. Hledaný je vysoký asi 178 cm, má střední postavu a je ostříhaný dohola. Vousy má střežené na strniště. Má potetovanou celou levou ruku a na hřbetu pravé ruky má nápis Robin. Na sobě měl černé kalhoty, černé triko, černé boty a v rukou si odnášel šedé triko a oranžové vestu. Nicméně je ale pravděpodobné, že se převlékl. Jakékoliv informace o hledaném vězni volejte na linku 158. Velitelství íránských ozbrojených sil dnes oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví. Hrozí také tím, že nové údory budou drtivější než ty nedávné. S odkazem na íránská média to píše agentura Reuters. Izrael následně informoval, že na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery na Írán. Na jihu Libanonu ale bude útočit dál.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pod Krušnohorský ostrov začíná stavět tréninkový areál pro biatlonisty. Město za ní zaplatí přes 9 milionů korun. Sloužit by měl už na konci roku, pokračuje Dušan Valenta.
4: Kolem biatlonové střelnice povedou asfaltové cesty. Když nebude trénink, využijí je například zájemci o jízdu na inlinech. Zázemí pro sportovce vytvoří 6 kontejnerů ve tvaru U. Náměstíčko pak bude pod střechou. Takhle vznikne větší prostor, hlavně pro přípravu a kontrolu zbraní. Další specialitou ostrovského biatlonu bude workoutový areál s umělou trávou.
1: A na chvilku se ponoříme do světa filmu. Jestli vám v kinech utekl Spasitel, dneska si ho můžete vychutnat třeba ve stylovém pražském kině Pilotů. Jde o skvělé sci-fi dobrodružství s Ryanem Goslingem v hlavní roli. Ryan Grace je osamělý muž uprostřed vesmíru, který má zachránit svět.
5: You're a great scientist, Dr. Grace. And a great human being.
1: Jenže háček je v tom, že trpí výpadkem paměti. Tuší, že dlouho spal, a až se mu začnou vracet vzpomínky, možná zvládne i svou misi splnit.
6: His planet's dying too. We're here for the same reason. Grace Rocky saves stars.
1: Jak to bude s počasím vypadat zítra? Čekáme oblačnou zataženo zpočátku v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku. Sem tam déšť nebo přehánky a ojediněle na jihovýchodě místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách ustávat. Denní maxima 17 až 22, na východě naměříte i 27 stupňů.
0: Tak já děkuju Sašence za zprávy, jaká je nabídka muziky po 16. hodině tady z Éteru Rádia Rockzone. AC/DC, Sixpence, Known the Richer a na úvod hodiny Linkin Park a NAMP.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Pink Floyd je dvojalbum The Wall a klasická věc Hey You právě teď na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: 16 hodin 19 minut, podíváme se znovu na aktuální dopravu a začneme tady v Praze. Lenko, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. V Krči ve Šturově ulici u křižovatky s ulicí pod Višňovkou bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, pročítejte s omezením. A nehoda překáží v Bubenickém tunelu ve směru do Troji, regulují provoz v Blance na vjezdy do tunelu, počítejte se zdržením. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky. Podíváme se i mimo hlavní město v Pardubicích. Pozor, v křižovatce ulic Pichlova a Rokycanova. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut, doprava tam zpomaluje a dva osobáky bouraly taky ve Zlíně v ulici k Pasekám. Na místě už je policie a nehoda se řeší. Fatboy Slim nás čeká za pár minut a předtím taky novinkovej single od Foo Fighters Of All People.
1: Radio Rock Show. Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: Tak e-obuv ví.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
3: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku v průměru kolem 27, k tomu většinou oblačno až polojasno. V noci na zítřek už se to trošku začne kazit, čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách, pak od západu ojediněle přehánky nebo déšť. Noční teploty 18 až 13, zítra přes den oblačno až zataženo, během dne postupně s občasným deštěm nebo přehánkama na jihu a východě území místy i s bouřkama, no a nejvyšší denní teploty 17 až 22, na horách pak kolem 14 stupňů. Judas Priest nás čekají za pár minut a předtím taky Alice Cooper Up All Night.
0: Radio Rock Zone.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No tak jo, než si tady dáme v pět další zprávy se Sašenkou, teď nám řekne Lenka, jak to vypadá s pražskou dopravou. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. V Praze 1 v Klimenské ulici na křižovatce se Samcovou bourala dvě osobní auta. Hodně ucpaná silnice 2 z Prahy do Kutné Hory mezi Říčany a Mukořovem kvůli dopravnímu omezení. Doprava v Praze odpovídá odpolední špičce. Kolony jsou mimo jiné na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem nebo na Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. Z Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky. Na dálnici D1 na 357. kilometru u Ostravy ve směru do Olomouce upadlo osobnímu autu kolo a trefilo jiný auto. Kolona tam měří skoro 5 kilometrů. No a pozor taky na Znojemsku mezi Vémyslicemi a Vedrovicemi, bouralo tam osobní auto s motorkou, na místě zasahou záchranné složky, projedete s omezením.
0: Radio Rock Zone.
3: Trička ratatarararata, potisk, trička, byla, CZ.
4: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
5: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
4: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
5: Lesmes. Les stres.
6: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707, nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Jo, Even If It Kills Me a kapela Paparouč, co by hudební doprovod k 17. hodině. Tak v tuhle chvíli vás opětovně zdraví Šimon Klausek od mikrofonu, krásný pondělní odpoledne. No a než si tady zahrajeme něco dalšího, pojďme taky na čerstvý informace. Sašenka je tu se mnou, ahoj.
1: Ano, prosím, pěkně, pohodový odpoledne, pustíme se do toho samozřejmě. Už se koukám na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci a zítra. V noci teploty okolo 18 až 13 stupňů, jinak pod mrakem, někde i polojasno. No a zejména v Čechách potom začnou nějaký přehánky nebo déšť, k ránu by měly být srážky četnější. Zítra se nám ochladí, čekáme opět přehánky, někde to může zabouřit, kde přesně řekneme si za chviličku po zprávách, pojďme na ně. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Aleš Svoboda poletí do vesmíru. Zaměstnanci pražské ZOO jsou podle auditu přetížení a podhodnocení a Youngblood odtajnil harmonogram Bloodfestu. Kosmickou loď Dragon bude příští rok pilotovat Čech. Aleš Svoboda se tak po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Bude zároveň prvním Čechem, který vstoupí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Další nové informace o projektu Česká cesta do vesmíru teď přidá z pražského planetária reportér Tomáš Kabát.
3: Pěkné odpoledne. Pilot kosmické mise musí zvládat řízení různých systémů, ovládat krizové scénáře a musí umět správně rozhodovat pod silným tlakem. K tomu koordinuje posádku. Teď českého pilota Aleše Svobodu čekají stovky hodin specializované přípravy. Úspěch je to nejenom pro renomé České republiky. Investice do kosmického průmyslu se má vrátit ve vývoji nových technologií a inovací, které se později použijí třeba ve zdravotnictví a dalších oborech, včetně obrany. Cesta českého astronauta by mohla mít přínos i pro české školství. Mohla by totiž přilákat více mladých ke studiu přírodních věd. Není to ale zadarmo. Česká účast na misi vyjde asi na 2 miliardy korun.
1: V pražské zoologické zahradě jsou v péči o zaměstnance velké mezery. Podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí se tam dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžování a také s finančním podhodnocením části z nich. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Vyplývá to z dopisu ředitelky zoo Lenky Poljakové, se kterým se dnes seznámili městští radní. Audit zadal magistrát loni na podzim po rezignaci tehdejšího ředitele Miroslava Bobka v souvislosti s obviněními z bossingu a šikany na pracovišti. ZOO Praha chce přetíženým odborníkům ulevit. Český řidič nákladního auta dnes v Bavorsku usmrtil cyklistu. Na křižovatce zastavil na červenou, když naskočila zelená při odbočování muže přehlédl. Cyklista těžkým zraněním na místě podlehl. Informuje o tom na svém webu bavorská policie. Podle ní 57-letý Čech utrpěl šok, kvůli kterému skončil v péči zdravotníků.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při včerejším přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Včerejší utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. Rocková smršť v podobě Bloodfestu se nezadržitelně blíží. Jak víte, Youngblood poprvé stěhuje svůj Bloodfest mimo Británie a už 27. června s ním ovládne Hradecký park 360. Čerstvý držitel Grammy teď navíc slibuje exkluzivní dvouhodinový set a konečně zveřejnil harmonogram tří pódií. Na těch se vystřídají takové hvězdy jako Biffy Clyro, Primal Scream nebo domácí Pam Rabbit. Těšit se můžete taky na seznamovací zóny, tichou místnost i bezbariérové zázemí. Akce je sice jednodenní, ale kempovat můžete před i po. A lístky seženete na www.bloodfest.com. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Ojediněle na jihovýchodě může zabouřit. Později odpoledne budou srážky v Čechách ustávat, no a denní maxima 17 až 22, no a na východě 22 až 27 stupňů.
0: Já děkuji Sašence za zprávy, no a teď už si zase něco zahrajeme. Po 17. hodině se můžete těšit na Shinedown, taky Metallicu. No a na úvod to bude starý dobrý Ozzy Osbourne, Not Going Away.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Ray Monsey, pecka z roku 1989, Pet Sematary, kterou určitě znáte i v české verzi od Plexis jako Svět jsou jen báry, tohle ovšem originál na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Je to tak, pojďme se podívat, co se děje na silnicích 17.23 a začneme tady v Praze. Lenko, jak to vidíš, ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Nehoda blokuje provoz na výjezdu z Prahy do Brna na sjezdu ze Spořilovské na ulici 5. května. Počítejte se zdržením. V Belské vesmíru na dálnici D8 došlo za sjezdem za Lopatské ke střetu osobního auta s nákladním. Kolona je od Holubětina i od Satalic. Pomalu se jede na Štěrboholské a jižní spojce vesmíru na Smíchov. Nejdříve mezi Běchovicemi a Štěrboholy a pak před Barandovským mostem do Dobříšské z Global Assistance. Lenka.
0: Lenko, děkuju. Já ještě připojím mimo pražské silnice na Litoměřicku na trase z Lukova směrem na Velemín. Tam zasahují záchranáři u střetu osobního auta s cyklistou, projíždí se jedním pruhem. Na Českolipsku na trase Jabloné v Podještědí Mimoň u odbočky na Nový Luhov, tam zasahují taktéž záchranáři, tentokrát u nehody dvou osobních aut, čekejte tam zdržení. A na Prostějovsku mezi Mostkovicemi a Smržicemi došlo ke srážce osobního auta s nákladňákem, takže tam projíždějte opatrně. Všem řidičům šťastnou cestu, Guano Apes nás čeká a přitím taky novinka od kapely Revivalist, Hard Stop.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Nesmrtelný Rolling Stones nejenom, že 10. července vydají svoje nový album Foreign Tongues, no ale zároveň nás teďka svojí prastarou záležitostí Satisfaction pozvali na příští vysílací hodinu, protože a poněvadž jsme si tuhletu klasiku dali v živý verzi, no a mezi 18. a 19. hodinou vás po víkendový přestávce opětovně čeká náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinka živáků hezky pěkně pohromadě. Za chvíli Def Leppard a dáme si taky Royal Blood, Honey Brains.
1: Radio Rockzone.
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
8: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Už tady v 6 hodin odstartujeme první povíkendový nekonečný koncert, tady hodinku živáků na tělo a předtím samozřejmě dáme taky zprávy se Sašenkou, tak se podíváme v rychlosti teď na dopravu 17.49, no a Lenka nám řekne, jak to jede v Praze teď, ahoj.
1: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. V Radlické ulici u křižovatky s Bíblovou bouralo osobní auto s dodávkou. Na jižní spojce směrem na Barandovský most bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden jízdní pruh kolony od sjezdu na Kačerov. A kolony v obou směrech očekávejte na pražském okruhu před Ořechem. Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky, tady z Prahy ještě doplním Strahovský tunel, pozor, směrem na Břevno, bourali tam dvě osobní auta v levém pruhu, počítejte se zdržením v koloně už od Dobříský. V Chrudimi na Palackého třídě bourali dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně a velký pozor aktuálně na dálnici D2 mezi 2. a 9. kilometrem směrem na Brno od Bratislavy, tam je dálnice uzavřená z důvodu nehody, na místě přistává vrtulník a poslední volný sjezd je exit 11.
2: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
4: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kapela R.E.M., slavný album Automatic for the People z roku 92, hitovka Drive na rádiu Rockzone. Tak to bychom měli, za půl minuty je tady každopádně 18. hodina, přátelé, což znamená, že vás od mikrofonu znovu srdečně zdraví Šimon Kalousek, krásný pondělní podvečer. Před náma hodinka živáků na tělo, tedy po víkendu opětovně náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, před ním ale taky samozřejmě další zprávy od Sašenky, ahoj.
1: Je to tak, ahoj, v úvodu mrkneme taky na počasí, ať víme, jak to bude vypadat nejenom v noci, ale i zítra. Dneska v noci čekáme nejnižší teploty okolo 18 až 13 stupňů, jinak bude pod mrakem, někde i polojasno. No a zejména v Čechách se potom vyskytnou přehánky nebo dešť. K ránu můžou být srážky četnější. Zítra se nám ochladí denní maxima do 22 stupňů, vypadá to na nějaký déšť, někde možná i zabouří. Více řekneme samozřejmě za chviličku. Kam se pozveme za muzikou? Na ostravském baráku dneska američtí In Human Condition, společně s Ashen Tomb, to je finská partička, a českými Dead Carnage. No a na další koncerty se podíváme zase příště. Teď už půjdeme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na severu Čech se zavírají továrny na autodíly. Středočeští policisté pokračují ve vyšetřování střelby v Poleradech u Prahy. A fotbaloví fanoušci už vyhlížejí začátek šampionátu. Na Jablonecku končí dva dodavatelé autodílů. Firmy tak propustí víc než 200 lidí. Podle krajské pobočky úřadu práce propuštění by neměli mít problém najít nové uplatnění. Mezi propuštěnými jsou operátoři výroby, skladníci nebo technici kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je podle úřadu 100 takových míst, v kraji pak na 700. Středočeští policisté pokračují ve vyšetřování včerejší střelby v Poleradech u Prahy. Po 8. večer tam došlo ke konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Jeden z nich skončil postřelený v péči lékařů. Střelec zůstal po konfliktu na místě a policisté mu zbraň sebrali. Případ se stále vyšetřuje a tak podrobnější informace o činu ani zraněném zatím nejsou. Historická vozidla ve čtvrtek opět vyrazí na okružní trasu z Prahy do Bratislavy. Na trať soutěže 1000 mil československých se letos postaví rekordní počet domácích značek. Závod obnovuje tradici z 30. let 20. století, kdy se začal jezdit. Pokračuje Martina Kroa.
3: Zájem o tuhle vzpomínkovou jízdu je každý rok nad kapacitu. I proto se na trať mezi Prahu a Bratislavu stejně jako loni postaví 130 historických vozů. Do soutěže je letos přihlášeno velké množství vozidel československé výroby. To řekl ředitel soutěže 1000 mil československých Jiří Patočka.
4: Nejpočetnější značkou bývá československá značka Aero. Letos jich je 29, což je určitě víc než loni.
3: Podle Arnošta Nezmeškala z Národního technického muzea byl 1000 mil československých před válkou jeden ze tří nejvýznamnějších sportovních podniků v Československu.
5: Vzpomínková jízda se jezdí od začátku 70. let a podle mého názoru to je nejvýznamnější motoristická veteránská akce na našem území. 1000 mil je akce mezinárodní, jedeme na Slovensko, taky jede řada posádek ze zahraničí. Je to úžasný sportovní výkon. Ujedete 1000 kilometrů v autě do roku 1939 za běžného provozu.
3: Nejstarší auto, které se ve čtvrtek ráno postaví na start v pražské Opletalově ulici, je podle Nezmeškala 100leté.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Blink. Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa.
6: Sportu zdar a nočně rannímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A, zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B, spíše sporadicky, v čase ranních fotbalových duchů, také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. A potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se ale asi bude střídně. Mnozí potom míří do práce.
1: Blink 182 oznámili své první termíny pro rok 2027. Vystoupí jako hlavní hvězdy na festivalech Rock am Ring a Rock in Park. No a pokud si říkáte, kdy už budou v Evropě, tak to jasné ještě není. Více termínů koncertů totiž zatím nezveřejnili. Nevadí, na úplný závěr ještě mrkneme na počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách a během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný dešť nebo přehánky. No a jinde, hlavně na jeho východě, můžeme čekat i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách ustávat. Denní maxima 17 až 22, pokud jste z východu republiky, tam naměříte maximálně 22 až 27 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, no a 4 minuty po 18. startuje pondělní nekonečný koncert, v jehož prvním bloku si dáme živáky od Inexus, od White Stripes a na úplný úvod to budou Queeni, Killer Queen, tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: víkendový přestávce posloucháte na rádiu Rockzone náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rockových živánků. Za náma vzpomínka na australskou bandu In Excess, dali jsme si od nich Mystify. No a za chvíli budeme pokračovat ve společnosti Davida Bowieho a nebo kapely Coldplay In My Place.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Předtím ale ještě čerstvý pohled na dopravu, 6:45, tak jak to jede v Praze, Lenko, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezký večer. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov bourala dvě osobní auta v levém pruhu. Počítejte se zdržením v koloně od Dobříské. Na Vinohradech křižovatce ulic Vinohradská a Italská srazila osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři, očekávejte silný provoz. A na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzině kolona od Vesce k Ořechu na 12. kilometr. Navíc na 11. kilometru u Lahovic došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Z Global Assistance Lenka.
0: Lenko, děkuju. Na Českolipsku dávejte pozor na trase ze Svojkova směrem na Zákupy. Tam zasahou záchranáři u nehody motorkáře, projíždí se Kyvadlově. Na trase z Hradce Králové směrem na Vysoké Mýto na silnici číslo 35 u Bíště hoří autobus. Na místě záchranáři a zdržení narůstá v obou směrech. No a pozor taky mezi Vyšším Brodem a Dolním Dvořištěm. U odbočky na Rožmberk nad Vltavou havarovalo tam osobní auto. Čekejte omezení.
1: Radio Rockzone.
3: Miluješ rock? Tak to rozhodně nesmíš chybět 10. července na Rockfestu v Čáslavi. V jeden večer vystoupí Škvor, Harley, Krucipisk, Alkehol, já, Marie Rezlerová a další. Lístky najdeš na QRTK.

0: Kánou a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelts Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. 35 let ikon, 35 let příběhů. Výroční sběratelské vydání Playboye je tady. Kristýna Hrušínská na titulní straně a exkluzivní retrospektiva 35 let českého Playboye. První česká playmate Jana Štefánková. Ikonické rozhovory, příběhy, které definovaly generace. Časy se mění, ikony zůstávají. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
6: S Rockzonem na Dabu i na Sněžník se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Jedná za náma další ze série dnešních živáků, zpěvačka Sheryl Crow a All I Wanna Do. 18.32, to je taky čas nejvyšší, abych připomněl, že celou příští hodinu, zase po víkendové přestávce, se tady bude hrát na vaše přání, no a já si myslím, že už během této hodiny byste mi klidně s předstihem mohli svoje tipy posílat, a to buď na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, no a nebo druhá možnost, jste na Facebooku, navštivte naše rockzone stránky, náš rockzone profil a napište tam svoje přání, buď to do komentáře pod nejnovější fotku, a nebo do zprávy.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak moc možností dneska není, ostatně máme pondělí, to většinou kluby moc neslouží. Každopádně klub, který slouží tady v Praze, tak je Roxy. Dneska tam hraje britský hudebník Baxter Dury, který mu předskočí brněnská parta MMNK. No a nebo můžete vyrazit na Střelecký ostrov, Přetlak věku a taky Free Q. No a pak tady máme ještě jednu Ostravu, v baráku dneska death metalový večírek. Zahrajou americký Inhuman Condition, Ashen Tom z Finska a český Dead Carnage. Kompletní seznam všech koncertů, jako vždycky, najdete denně aktualizovaný na našich webových stránkách rockzone.cz, v sekci Club Live, případně na našich sociálních sítích, tedy Rockzone, Facebooku, Instagramu nebo TikToku. Tak před náma poslední blok živáků, před zprávama v 19 hodin ještě třeba Paramore, anebo za chvíli taky Van Halen se svojí klasikou Ain't Talking About Love.
1: Radio Rockzone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. Možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindbergh. Tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Musíme si promluvit. Vážně pro mě hodně znamenáš. Ale takhle už to dál nejde. Nejde o tebe. No, vlastně jde. No jo, je čas tě vystěhovat.
1: Něco ti zabírá místo? Odklid to.
0: Boxy od půl metru čtverečního. Přístup 24 hodin denně. Tři lokality v Praze. Holešovice, Dejvice a Pankrác. Podívejte se na lesmes.cz.
1: Lesmes. Les stres.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90.

0: Tak dnešní hodinku živáků na tělo, tedy náš pravidelný pořad, ten konečný koncert, jsme uzavřeli s touhle klasikou Iggy Pop a samozřejmě The Passenger. Tak, pár vteřin po 19. hodině vás už znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, podobej pondělní večer. No a než tady začnu hrát na vaše přání, dám slovo Sašence, která má další zprávy. Ahoj.
1: Děkuji úctivě, krásný odpoledne, je to tak, rovnou se do toho pustíme. Jak to bude vypadat s počasím dneska v noci? Teploty nám klesnou na 18 až 13 stupňů, bude pod mrakem, někde i polojasno, no a zejména v Čechách nějaká přehánka nebo déšť, ráno budou srážky četnější. Zítra se nám ochladí, denní maxima 17 až 22 na východě, ale i 27 stupňů, jinak nějaký déšť, možná i bouřka uvidíme. K tomu se samozřejmě vrátím, teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Kvůli ústeckému lékaři vzniká petice. Český letec Svoboda poletí do vesmíru a koupání v Tatrách přijde české turistky draho. Lidé v Ústí nad Labem se odmítají smířit s podmínkou pro chlípného doktora. Zubař fotil své nezletilé pacientky u stěn své ordinace a jejich obličeje pak pomocí umělé inteligence dosazoval na snímky dětské pornografie. Třem desítkám z dívek přitom ještě nebylo ani 15. Okresní soud v Ústí ho potrestal podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo pouze o klukovinu. Například upozornila televize CNN Prima News. Občané v Ústí nad Labem proto vytvořili petici, ve které po ministerstvu zdravotnictví a dalších úřadech žádají, aby přezkoumali, jestli je v pořádku, že ústecký ortodontista pokračuje ve své lékařské praxi. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu Veřejné správy. Česko bude mít další zářez ve vesmírných projektech. Armádní letec Aleš Svoboda bude příští rok pilotovat kosmickou loď Dragon. Zároveň jako první Čech vstoupí na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Aleš Svoboda byl jako záložní astronaut vybraný před 4 lety. Teď ho čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let.
3: V dnešní době se bavíme o moderních technologiích, takže to není tak, že by tam nějakým joystickem ty dva lidi fyzicky ovládali ten návratový modul. Celá řada věcí je tam automatizovaných. Když se podíváte, jak vypadá kokpit Crew Dragonu, tak to by tam vypadá podobně jako v Tesle. Nicméně to nic neubírá na kompetenci těch lidí a na těch stovkách hodin výcviku.
1: Aleš Svoboda uspěl v náročném rok a půl trvajícím výběrovém řízení. Konkurovalo mu v něm více než 22 tisíc uchazečů. Teď se stane naším druhým astronautem v historii, tím prvním byl Vladimír Hremek. České turistky v Tatrách porušily přísný zákaz koupání. K otužování se vybrali nejhorší možné místo, jedno z chráněných horských jezer. Jak napsal na webu Slovenský list Pravda, za porušení pravidel ochrany přírody jim hrozí pokuta v přepočtu od 7 do víc než 80 tisíc korun. Jak na svém webu upozorní správci Tatranského národního parku, Tatranská plesa představují jedinečné horské ekosystémy, které vyžadují maximální ochranu. Poprosili proto znovu všechny návštěvníky, aby respektovali návštěvní řád Národního parku, nekoupali se v horských jezerech a neopouštěli vyznačené turistické stezky.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: V tuzemském vyhledávání letenek teď dominuje Mexiko. Důvodem je nadcházející fotbalové mistrovství světa. Právě v Mexiku odehraje naše reprezentace dva zápasy v základní skupině turnaje. Nejčastěji se fanoušci chystají na šampionát vyrazit ve větších skupinách. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci letenek. Daniela Chovancová z Kivikom potvrzuje zvýšený zájem o zápasová města našich fotbalistů.
4: Počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City je v termínu šampionátu více než pětkrát vyšší než ve stejném období loni. Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden.
1: Mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech začíná 11. června. Naši fotbalisté turnaj rozehrají o den později zápasem proti Korejcům. Guns N' Roses nechtěně zaplavili internet. Na sítích se totiž objevil dosud nezveřejněný dokumentární film o kapele nazvaný Perfect Crime. Ten vznikl během jejich slavného turné Use Your Illusion v letech 1991 až 1993. Obsahuje kromě jiného také materiál ze zákulisí a záběry z koncertů, které zatím nikdo neviděl a možná ani neměl. Jsou mezi nimi i záběry z divokých aftershow. Z původně 90-minutového filmu se na internetu objevil 38 minut dlouhý sestřih. Najdete ho samozřejmě v rokových zprávách na rockzone.cz. Na úplný závěr ještě počasí, úterý bude deštivé, od západu se bude ochlazovat a naměříme 17 až 22, směrem na východ pak až 27 stupňů.
0: Tak to bychom měli, já děkuju Sašence za zprávy, no a 5 minut po 19. startuje hodinka muziky na vaše přání. Pište si o vaší oblíbenou muziku na mail hrajeme@rockzone.cz, pište taky na náš Rockzone Facebook, anebo mi zavolejte sem do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Tak hodinku, Pecek, na vaše přání nám otevřeli Rammsteini se songem Vobis Dů. No a teďka něco trošku jiného, protože mi napsal do facebookových zpráv Dušan před malou chvílí. Čau Šimone, co takhle nějaký starší Iron Maiden ještě z 80. Výběr nechávám na tobě, díky. Dušane, já tě zdravím, děkuju za důvěru, no a posílám tedy Iron Maiden z 80. Konkrétně song z roku 84 z alba Powerslave, Aces High. Radio Rock Zone.

0: Dave Grohl a jeho parta Foo Fighters vydala před pár týdny nový album Your Favorite Toy. To ovšem byla starší záležitost od nich Congregation na rádiu Rockzone. My si dáme pro změnu něco českého, protože z facebookových zpráv jsem vylovil přání od Zdendy. Zdravím do rádia a dneska bych poprosil zahrát pro všechny kamionáky něco od Krucipisku. Věřím, že vybereš dobře, díky. Zdendo, i tobě děkuju za důvěru, všechny kamionáky zdravím za volant, ať vám to pěkně jede bez komplikací. Posílám Krucipisky a zabil jsem robota.
1: Rádio Rockzone.

0: Dohrála kapela Krucipis k 19.23. V rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání. Jsem s nima, a to buď na telefon 255 700 707, nebo na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, případně na náš Rockzone Facebook, kam mi pište buď do zpráv, anebo do komentáře pod nejnovější fotku. Rolling Stones a jejich letošní novinka In the Stars za malou chvíli a pak už to bude zase na vás.
1: Radio Rockzone. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
3: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: No, řekl bych, že letošní rok je mimo jiné ve znamení vydávání nových alb legend největších. Před týdnem a něco vydal novou desku ex-Beatle Paul McCartney, no a 10. července taky nová deska Rolling Stones přijde na svět, a to pod názvem Foreign Tongues, no a na ní najdete i tenhleten pilotní single In the Stars, který jsme si dali jako jednu z novinek v našem playlistu. Tak, teďka něco naopak staršího. Napsal mi Tomáš Adam do mailu: Ahoj Šimone, prosím tě, zahrál by si mi prosím píseň Don't Stop at the Top anebo Wind of Change od kapely Scorpions. Tomáši, já tě zdravím, no je to velmi jednoduchý. Don't Stop at the Top tady v archivu nemám, klasiku Wind of Change naopak jo, takže posílám.
1: Radio Rock Zone.

0: No a potom, co nám tady na rádiu Rockzone předvedli Red Hot Chili Peppers, jak hrajou naživo, protože to byla koncertní verze skladby The Zephyr Song, tak si dáme rychle další vaše přání. Lukáš Hájek na Facebooku, nazdárek, mohl bych poprosit o YouTube Beautiful Day, předem moc krát děkuji. Tak Lukáši, já tě zdravím každopádně, no a za chvilku tady ten song máš.
1: Červen, Rockzone vám zní každým nervem. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

Tak a po klasice od Faith No More, From Out of Nowhere, v čase 19.50, pojďme dát poslední vaše dnešní přání. Náš přední fanoušek Robert Jonák píše na Facebooku: ahoj Šimone, zdravím do studia, prosím, nebohl by se mi zahrát něco od Vysáčů, třeba song Dobytek, nebo Notoriková omluva, po případě Traktor, ale výběr nechám na tobě, ale song Dobytek bych slyšel raději. S pozdravem věrný posluchač Robert Jonák, mladší, PS Punks Not Dead Vivolové. No Roberte, jak jinak, ale bohužel song Dobytek jsem tady, prosím tě, v archivu nevyhrabal. Tak pojďme dát tu Notorikovou omlivu, já myslím, že to je velmi povedená záležitost. Každopádně tě zdravím, přeju ti krásný večer, ostatním samozřejmě taky a vzkazuju, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra, úterý klasicky mezi 19. a 20. hodinou. Radio.

0: Zone. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku s Aňou. Poslouchej českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

všechno jenom na mě. Věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, já už jsem byl dávno doma. Věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, já už jsem byl dávno doma.

0: Stále se dáváte Radio Rock Zone, stále s vámi Šimon Klausek v čase 19, téměř 58 minut, k tomu přeju krásný pondělní večer. No, uteklo to jako voda dneska docela, protože před náma je poslední společná hodinka pro dnešní den, taky pojďme zahájit dalšíma zprávama se Sašenkou, která je tady se mnou, ahoj.
1: Je to tak, krásný a pohodový večer přeju. Jasně, prolítneme to, já už se koukám na počasí. Dneska v noci můžeme čekat spíš zataženo, někde i polojasno. A pak zejména v Čechách se od západu jedině vyskytnou přehánky nebo déšť, k ránu budou srážky četnější. No a nejnižší noční teploty okolo 18 až 13 stupňů. No, medat svýmu slovu dostojí a vypadá to na déšť následující dny, ale dle mýho soudu to nebude tak dramatický. Přesto tedy zítra nějaký déšť možná někde zabouří a teploty klesnou na 17 až 22 stupňů max, ale víc řekneme za chviličku po zprávách. Pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V případu toustové linky padla obžaloba. Rusko připustilo nedostatek paliv a Youngblood odtajnil harmonogram Bloodfestu. O 100 milionovou evropskou dotaci pro pekárnu Agrofertu se zajímá policie. Jak potvrdil evropský žalobce, policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka, která spadá pod koncern Agrofert a dva lidi. Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou České republice odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna Zelená Louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky které měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Jak uvádí veřejnoprávní rozhlas, holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra změní jen kosmeticky. Jak určil stát, maximální cena nafty zítra po páté v řadě vzroste. Čerpací stanice ji budou moci prodávat za 40 korun 500 haléře za litr, což je o haléř víc. Cenový strop u benzinu naopak znovu klesne, a to o 14 haléřů na 41,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Ceny ropy na začátku týdne prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Iránu. Podle analytiků se to pravděpodobně začne promítat do cen paliv v Česku v následujících dnech. Zásadní dopad na ceny pro motoristy se ale nečeká. Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Je jich málo a způsobily to ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Ruské ministerstvo energetiky citovala státní tisková agentura TASS. Útoky ukrajinských dronů na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území způsobily problémy, které se projevily nejprve na Krymu. Ten Rusko obsadilo na jaře 2014. Potíže se pak rozšířily i do dalších regionů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce některé benzinky v Moskvě a v severních regionech Ruska.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pod Krušnohorský ostrov začíná stavět tréninkový areál pro biatlonisty. Město za něj zaplatí přes 9 milionů korun. Sloužit by měl už na konci roku, pokračuje Dušan Valenta.
3: Kolem biatlonové střelnice povedou asfaltové cesty. Když nebude trénink, využijí je například zájemci o jízdu na inlinech. Zázemí pro sportovce vytvoří 6 kontejnerů ve tvaru U. Náměstíčko pak bude pod střechou. Takhle vznikne větší prostor, hlavně pro přípravu a kontrolu zbraní. Další specialitou ostrovského biatlonu bude workoutový areál s umělou trávou.
1: Roková smršť v podobě Bloodfestu se nezadržitelně blíží. Jak víte, Youngblood poprvé stěhuje svůj Bloodfest mimo Británii a už 27. června s ním ovládne Hradecký park 360. Čerstvý držitel Grammy teď navíc slibuje exkluzivní dvouhodinový set a konečně zveřejnil i harmonogram tří pódií. Na těch se vystřídají takové hvězdy jako Biffy Clyro, Primal Scream nebo domácí Pam Rabbit. Těšit se můžete taky na seznamovací zóny, tichou místnost i bezbariérové zázemí. Akce je sice jednodenní, ale kempovat můžete před i po. Lístky seženete na www.bloodfest.com. Jak to bude s počasím vypadat zítra? I na úterý bude deštivé, od západu se bude ochlazovat, naměříme 17 až 22 a směrem na východ až 27 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, pojďme na další muziku po 20. hodině. Avantasia, Oasis a jako otvírák finský Nightwish a jejich klasika Walking in the Air. Tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Klasika od The Doors z roku 1971, Riders on the Storm na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak definitivně poslední dnešní pohled na dopravu tady v éteru. Aktuálně dávejte tady v Praze pozor v Ďáblicích v Kostelecké ulici na křižovatce s Chrybskou. Bourali tam dvě osobní auta, takže projíždějte opatrně. A dva osobáky bourali taky v Ostravě v Pavlovově ulici, takže s tím počítejte, pokud tam máte namířeno. Všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez komplikací, jak vždycky říkáme. Bon Jovi nás čekají za pár minut a předtím taky novinka od švédské kapely Sabaton Yamato.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

take her.

0: Europa je klasika rok na v živém provedení, moje labutí píseň pro dnešek, ale ještě než se s váma definitivně rozloučím, tak připomenu, že už zítra dopoledne budete mít možnost získat další dva lupeny na náš blížící se velký rockzónní večírek, tedy na party Rádia Rockzone s názvem Rock Dogs. Ta proběhne už tenhle čtvrtek na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce. Od 7:30 večer vám tam zahraje postupně dvě kapely, Totální nasazení a potom Portless. Připomenu, že ty lístky se nedají nikde koupit. My máme ještě poslední kousky, které můžete získat právě zítra dopoledne od nás. No a pravidla jsou velmi jednoduchý. Kdo uslyší z našeho vysílání jednu z těch zmiňovaných kapel, které tam budou večer hrát, tedy jakoukoliv pecku od Totálního nasazení nebo od Portless a zavolá, tak dva lístky jsou jeho, teda pokud bude ten nejrychlejší, který zavolá, jakmile tenhle ten song uslyší. Takže zítra dopoledne i zítra odpoledne bude možnost získat další lupeny na náš blížící se rockzónní večírek, tak pozorně poslouchejte Rádio Rockzone. Tak jo, ode mě pro dnešek všechno, já Šimon Kalousek se loučím, přeju krásný zbytek pondělka, no a my si to spolu dáme zase zítra v úterý, klasicky od 2 odpoledne do té doby, čus.
1: Na festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
6: Rádio Rockzone.
7: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Aleš Svoboda poletí do vesmíru. Zaměstnanci pražské zoo jsou podle auditu přetížení a podhodnocení. A dánský fotbalista Eriksen na hřišti skolaboval. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kosmickou loď Dragon bude příští rok pilotovat Čech. Aleš Svoboda se tak po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Bude zároveň prvním Čechem, který vstoupí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Další nové informace o projektu Česká cesta do vesmíru přidá reportér Tomáš Kabát.
2: Pilot kosmické mise musí zvládat řízení různých systémů, ovládat krizové scénáře a musí umět správně rozhodovat pod silným tlakem. K tomu koordinuje posádku. Teď českého pilota Aleše Svobodu čekají stovky hodin specializované přípravy. Úspěch je to nejenom pro renomé České republiky. Investice do kosmického průmyslu se má vrátit ve vývoji nových technologií a inovací, které se později použijí třeba ve zdravotnictví a dalších oborech, včetně obrany. Cesta českého astronauta by mohla mít přínos i pro české školství. Mohla by totiž přilákat více mladých ke studiu přírodních věd. Není to ale zadarmo. Česká účast na misi vyjde asi na 2 miliardy korun.
1: Pražské zoologické zahradě jsou v péči o zaměstnance velké mezery. Podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí se tam dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžování a také s finančním podhodnocením části z nich. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Vyplývá to z dopisu ředitelky zoo Lenky Poljakové, se kterým se v pondělí seznámili městští radní. Audit zadal magistrát loni na podzim po rezignaci tehdejšího ředitele Miroslava Bobka v souvislosti s obviněními z bossingu a šikany na pracovišti. Zoo Praha chce přetíženým odborníkům ulevit. Evropská komise uzavřela předběžný přezkum k dostavbě Dukovan. V pondělí to potvrdila. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky jaderné elektrárny postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by došlo k porušení unijních pravidel.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při nedělním přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Nedělní utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. A na závěr doplníme počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22, směrem na východ až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Na severu Čech se zavírají továrny na autodíly a Írán oznámil zastavení útoků proti Izraeli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se v pondělí zúčastnil.
2: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
1: Vláda se s prezidentem přeosložení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda v pondělí nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Na Jablonecku končí 2 dodavatelé autodílů. Firmy tak propustí víc než 200 lidí. Podle krajské pobočky úřadu práce propuštění by neměli mít problém najít nové uplatnění. Mezi propuštěnými jsou operátoři výroby, skladníci nebo technici kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je podle úřadu 100 takových míst, v kraji pak na 700. Velitelství íránských ozbrojených sil v pondělí oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví. Hrozí také tím, že nové údery budou drtivější než ty nedávné. S odkazem na íránská média to píše agentura Reuters. Izrael následně informoval, že na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery na Írán. Na jihu Libanonu ale bude útočit dál.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa.
3: Sportu zdar a nočně rannímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A. Zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B, spíše sporadicky, v čase ranních fotbalových duchů také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. A potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se ale asi bude střídně. Mnozí potom míří do práce.
1: A na závěr doplníme počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22 směrem na východ až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

festivalu Mighty Sounds vystoupí americká punková legenda Pennywise. Za 4 členou kapelou je za 38 let existence spousta vzestupů a pádů, ale jejich klasické album Never Gonna Die z roku 2018 naznačilo, že se kapela trochu stabilizovala. A možná i proto, že se ke kapele vrátil původní zpěvák Jim Lindberg. A tak oslavme s Pennywise blížící se Mighty Sounds večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Aleš Svoboda poletí do vesmíru. Zaměstnanci pražské zoo jsou podle auditu přetížení a podhodnocení. A dánský fotbalista Eriksen na hřišti skolaboval. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kosmickou loď Dragon bude příští rok pilotovat Čech. Aleš Svoboda se tak po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Bude zároveň prvním Čechem, který vstoupí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Další nové informace o projektu Česká cesta do vesmíru přidá reportér Tomáš Kabát.
2: Pilot kosmické mise musí zvládat řízení různých systémů, ovládat krizové scénáře a musí umět správně rozhodovat pod silným tlakem. K tomu koordinuje posádku. Teď českého pilota Aleše Svobodu čekají stovky hodin specializované přípravy. Úspěch je to nejenom pro renomé České republiky. Investice do kosmického průmyslu se má vrátit ve vývoji nových technologií a inovací, které se později použijí třeba ve zdravotnictví a dalších oborech, včetně obrany. Cesta českého astronauta by mohla mít přínos i pro české školství. Mohla by totiž přilákat více mladých ke studiu přírodních věd. Není to ale zadarmo. Česká účast na misi vyjde asi na 2 miliardy korun.
1: V pražské zoologické zahradě jsou v péči o zaměstnance velké mezery. Podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí se tam dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžování a také s finančním podhodnocením části z nich. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Vyplývá to z dopisu ředitelky zoo Lenky Poljakové, se kterým se v pondělí seznámili městští radní. Audit zadal magistrát loni na podzim po rezignaci tehdejšího ředitele Miroslava Bobka v souvislosti s obviněními z bossingu a šikany na pracovišti. Zoo Praha chce přetíženým odborníkům ulevit. Evropská komise uzavřela předběžný přezkum k dostavbě Dukovan. V pondělí to potvrdila. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky jaderné elektrárny postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by došlo k porušení unijních pravidel.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při nedělním přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Nedělní utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. A na závěr doplním počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22, směrem na východ až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

guys a round of applause.

down. I'll watch you soon. I can't be like you. Be.

0: Thank you so much. See you next time. One love.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Prezident Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Na severu Čech se zavírají továrny na autodíly a Írán oznámil zastavení útoků proti Izraeli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se v pondělí zúčastnil.
3: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
2: Vláda se s prezidentem pře o složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda v pondělí nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Na Jablonecku končí 2 dodavatelé autodílů. Firmy tak propustí víc než 200 lidí. Podle krajské pobočky úřadu práce propuštění by neměli mít problém najít nové uplatnění. Mezi propuštěnými jsou operátoři výroby, skladníci nebo technici kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je podle úřadu 100 takových míst, v kraji pak na 700. Velitelství íránských ozbrojených sil v pondělí oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví. Hrozí také tím, že nové údery budou drtivější než ty nedávné. S odkazem na íránská média to píše agentura Reuters. Izrael následně informoval, že na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery na Írán. Na jihu Libanonu ale bude útočit dál.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa.
4: Sportu zdar a nočně rannímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A. Zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B, spíše sporadicky, v čase ranních fotbalových duchů také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. Potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se, ale asi bude střídně mnozí potom míří do práce.
2: A na závěr doplníme počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22 směrem na východ až 27 stupňů.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, muzika na telo.
1: 1 2 3 4

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Aleš Svoboda poletí do vesmíru. Zaměstnanci pražské ZOO jsou podle auditu přetížení a podhodnocení. A dánský fotbalista Eriksen na hřišti skolaboval. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kosmickou loď Dragon bude příští rok pilotovat Čech. Aleš Svoboda se tak po Vladimíru Remkovi stane naším druhým astronautem v historii. Bude zároveň prvním Čechem, který vstoupí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Další nové informace o projektu Česká cesta do vesmíru přidá reportér Tomáš Kabát.
2: Pilot kosmické mise musí zvládat řízení různých systémů, ovládat krizové scénáře a musí umět správně rozhodovat pod silným tlakem. K tomu koordinuje posádku. Teď českého pilota Aleše Svobodu čekají stovky hodin specializované přípravy. Úspěch je to nejenom pro renomé České republiky. Investice do kosmického průmyslu se má vrátit ve vývoji nových technologií a inovací, které se později použijí třeba ve zdravotnictví a dalších oborech, včetně obrany. Cesta českého astronauta by mohla mít přínos i pro české školství. Mohla by totiž přilákat více mladých ke studiu přírodních věd. Není to ale zadarmo. Česká účast na misi vyjde asi na 2 miliardy korun.
1: Pražské zoologické zahradě jsou v péči o zaměstnance velké mezery. Podle auditu vnitřních vztahů a prověření pracovního prostředí se tam dlouhodobě objevují problémy s nedostatkem zaměstnanců, jejich přetěžování a také s finančním podhodnocením části z nich. Zoo proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Vyplývá to z dopisu ředitelky zoo Lenky Poljakové, se kterým se v pondělí seznámili městští radní. Audit zadal magistrát loni na podzim po rezignaci tehdejšího ředitele Miroslava Bobka v souvislosti s obviněními z bossingu a šikany na pracovišti. ZOO Praha chce přetíženým odborníkům ulevit. Evropská komise uzavřela předběžný přezkum k dostavbě Dukovan. V pondělí to potvrdila. Přezkum se týkal zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky jaderné elektrárny postavit. Přezkum podle mluvčí Evropské komise neodhalil žádné důkazy, že by došlo k porušení unijních pravidel.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dánský fotbalista Christian Eriksen opět skolaboval. Zdravotní indispozice se u hráče objevila při nedělním přípravném utkání před mistrovstvím světa s Ukrajinou. Poprvé měl zástavu srdce před 5 lety při zápase s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani. Nedělní utkání bylo po 70 minutách ukončené za stavu 2-1 pro domácí. Podle zpráv z dánského tábora je fotbalista při vědomí a v relativně dobrém stavu. A na závěr doplním počasí. Úterý bude deštivé a od západu se bude ochlazovat. Naměříme 17 až 22, směrem na východ až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

za dva dny se sejdeme na lodi Cargo Gallery na Smíchovské straně Vltavy na prvním ročníku akce Rock Dog, kterou pořádá Radio Rock Zone. Jednou ze dvou kapel, které tam budou hrát, jsou Portless. Je to neuvěřitelné, ale Portless vznikly ze Support Lesbians už před 14 lety. A my si zkusíme naladit formu na koncert jejich posledním albem Recharged večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Na severu Čech se zavírají továrny na autodíly a Írán oznámil zastavení útoků proti Izraeli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Setkání prezidenta s vládou o summitu NATO vyšlo na prázdno. O složení naší delegace na setkání spojenců má vláda rozhodnout až za 2 týdny. Prezident Petr Pavel na své účasti v turecké Ankaře stále trvá. Prohlásil to po odchodu z jednání kabinetu, kterého se v pondělí zúčastnil.
2: Prezidenti, ať už ti, kteří byli ve shodě s vládou nebo nebyli, zastupovali zemi na summitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
1: Vláda se s prezidentem pře o složení naší delegace na červencový alianční summit. Andrej Babiš dříve řekl, že by Petr Pavel neměl být její součástí. Hlava státu má pro případ, že ho vláda odmítne do Ankary poslat připravenou kompetenční žalobu. Vláda v pondělí nicméně prezidenta Pavla schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. Pavel toto rozhodnutí ocenil. Na Jablonecku končí 2 dodavatelé autodílů. Firmy tak propustí víc než 200 lidí. Podle krajské pobočky úřadu práce propuštění by neměli mít problém najít nové uplatnění. Mezi propuštěnými jsou operátoři výroby, skladníci nebo technici kvality, po kterých je na trhu práce velká poptávka. Jen na Jablonecku je podle úřadu 100 takových míst, v kraji pak na 700. Velitelství íránských ozbrojených sil v pondělí oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví. Hrozí také tím, že nové údery budou drtivější než ty nedávné. S odkazem na íránská média to píše agentura Reuters. Izrael následně informoval, že na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery na Írán. Na jihu Libanonu ale bude útočit dál.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Horečka čtvrteční fotbalové noci se blíží. Náš zpravodaj Jan Čada pátrá po tom, kde se bude fandit našim proti Jižní Koreji na úvod mistrovství světa.
3: Sportu zdar a nočně ranímu fotbalu zvlášť. S Korejci začínáme ve 4 ráno v Guadalajáře a fandění bude za A zřejmě nejvíce doma. Ovšem podle mých informací z jihu i východu Moravy za B spíše sporadicky v čase ranních fotbalových duchů také v hospůdkách, které ovšem otevřou až hodinu před výkopem. Potom za C, a to častěji, v klubovnách vesnických týmů, kde mají obrazovky, pít na vítězství se ale asi bude střídně. Mnozí potom